0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala 4. českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla,

0: je víno.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Klávek stál.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C-maj.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuji, děkuji.
2: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásný.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor, už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no, ty to budeš celou hodinu nabízet. Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě koresu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všechno mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. No hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zbloudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dáme. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to uspal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo. A slibuju ti ten generálskej flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál, to udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Pavle, děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou vše to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, a no, nevím, jestli dnes plním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, dobře. Co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je.
2: Ať je, Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usměvou děvčicu vedle vás.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a tak, hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak Čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já si vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme. Nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to
4: ano.
2: Vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
9: Ano.
10: v republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, jo. Musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, a jsem říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říká, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek, tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vlastně
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na
2: ano.
1: jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko.

0: to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu a sice o pobytu v Americe.
1: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolík?
2: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
1: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
2: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
1: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
2: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
0: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
4: Já jenom jednou.
0: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob dva roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
4: Hello, Ursula.
0: Hello. Nebo hi.
4: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
0: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
4: A můžeš trošku anglicky nebo trošku víc?
0: Jenom sure baby.
4: Co to je?

0: Jistě, děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No, tak jo, hello, Deli. Tak, prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka sedmi trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
0: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo. Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Ale, no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jde.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale to bude
4: kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v Bačo v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili. No tak pardon, pardon, je to tam napsáno na shledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Brouhovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Ale budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
10: Naschledanou.
4: Naschledanou. Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Moriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
11: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
12: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
11: Ne.
12: Jaký měl...
11: Musím to rozvádět? Ne.
12: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
11: Nechtěl.
12: Děkuji, nechtěl, aspoň.
11: Ano, děkuji, nechtěl.
12: Ano.
11: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
12: Třeba nabídka přijde.
11: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
12: Tak dotaz.
11: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
12: A co bys řekl pak?
11: Thank you, no.
12: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
11: A na báječném papíře.
12: Ano. Což by bylo horší.
11: No.
12: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
11: Měl úsměch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, anebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
12: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
11: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak strumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Halo, halo, tady krásná Plzeň,
3: ano.
5: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky porodnice, se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli
5: a
3: spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzané. Zuzané, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No, tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro jmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor Andy je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Kunčice pod Ondřejníkem chystají opravy vodojemů. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. Čeká nás deštivý den s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Lucie Kociánová. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
2: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
0: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Dva vodojemy v Kunčicích pod Ondřejníkem čeká oprava. Obec už má hotovou projektovou dokumentaci a bude hledat dodavatele. Vodojemy byly postavené na přelomu 80. a 90. let, mají poškozené omítky a hydroizolaci nebo skorodované konstrukce.
3: Starší vodojem z roku 1987 zásobuje západní část obce z ostravského oblastního vodovodu. Novější vodojem z roku 1992 dodává vodu do východní části Kunčic pod Ondřejníkem a části Čeladné. Po úpravách bude mít větší kapacitu. Z Kunčic pod Ondřejníkem František Kuča, Český rozhlas.
0: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací na webu Zlatohorské radnice. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu přádného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michajelové z nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
4: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstujou. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
1: Počasí.
0: Ráno očekáváme v našem regionu zmenšenou oblačnost. Postupně bude oblačnost přibývat a na většině území se vyskytnou přehánky. Večer opět obývání přehánek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v regionu je zatím klidný, netvoří se kolony a hlášené nemáme ani nehody. Komplikace v dopravě, hlaste na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přátelé, je tady 39. týden roku 2026, je pondělí s datem 21. září a začíná nám dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Programem mezi 5. a 9. vás dnes provedou Lucka Kociánová a Petr Souku. Přejeme vám vše dobré a pro nejbližší minuty muzika. Valdemar Matuška, Petr Novák anebo Tasmin Archer. Pěkné ráno.

0: Některé ostravské kulturní organizace letos nedostaly dotaci od Moravskoslezského kraje. Vadí jim, že hejtmanství nevysvětlilo, proč. Výpadky řeší veřejnou sbírkou, pomohli i soukromí podporovatelé. Více v reportáži krátce před půl šestou.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Čeká nás deštivý a ne příliš teplý den. Nejprve tedy aktuální pohled do regionu. Je všude většinou hodně oblačnosti, případně zataženo. Teploty jsou nízké. Ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte něco málo přes 8 stupňů Celsia, v Chucholné na Opavsku 10,5 stupně. Prognóza od našich moravskoslezských meteorologů hovoří o tom, že dnes bude oblačno. Té oblačnosti bude v průběhu dne ještě více přibývat a na většině území našeho kraje musíme počítat s přeháňkami. Ty by měly ustávat až večer a měla by se začít večer rozpouštět i oblačnost. Nejvyšší teploty 16 stupňů, na horách naměříte okolo 10.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá nám Elena Čáková, je 5:21, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dostali krajskou kulturní cenu Jantar, ale dotaci jim Moravskoslezské hejtmanství z roku na rok snížilo na nulu. Renomovaný festival Ostravské dny si letos musel poradit s výpadkem 1 500 000. Klub Fiducia postrádá 300 000 korun z dotace a peníze vybírá od lidí ve veřejné sbírce. A stejná částka vypadla i z rozpočtu centra Pant. Podle kraje je peněz málo a žadatelů mnoho.
1: Návštěvníky antikvariátu a klubu Fiducia takhle vítá zvonek, aby Fiducia nemusela omezovat plánované akce, žádá teď lidi o finanční podporu.
2: Ta sbírka Zachovejme Fiducii se vyvíjí pěkně, my jsme strašně vděční.
1: Říká ředitelka Ilona Rozehnalová. Lidé už na transparentní účet poslali přes 300 000 korun. To jsou 3/4 výpadku dotací od Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje.
2: Dostali jsme ještě cenu Jantar za přínos pro kraj jako v kultuře. A tam v komisi někdo vyhodnotil, že ten náš přínos je nízký. A byla bych ráda, abychom si to mohli vyříkat, abychom věděli, co děláme špatně.
1: Krajskou cenu Jantar za celoživotní přínos dostal loni i zakladatel festivalu Ostravské dny Petr Kotík. I tato akce letos nedostala dotaci od kraje 1 500 000. Podle Petra Kotíka zvládli akci uskutečnit jen díky soukromým dárcům.
3: Jeden z velkých darů přišel 3 hodiny před začátkem festivalu. I když jsme ještě pořád jako v mínusu, ale ten mínus je řešitelný.
1: Pořadatelé Ostravských dnů, stejně jako lidé z Fiducie, se ale nedozvěděli, proč dotaci nedostali. Českému rozhlasu odpověděl radní pro kulturu Petr Hrvánek z SPD, který kandiduje v říjnových volbách jen písemně.
4: S ohledem na omezenou finanční alokaci není možné podpořit všechny kvalitní projekty. Výsledek hodnocení v předchozích letech nemá vliv na poskytnutí podpory v dalších ročních.
1: Hejtmanství přitom letos objem peněz na kulturu navýšilo o víc než 10 milionů korun. Vysvětlení, proč dotaci letos nedostal, chybí i Petru Pánkovi z Centra Pant.
5: Jak mám mít důvěru, že s těmi zdroji je nakládáno transparentně, že prostě jsme nebyli znevýhodněni jenom z nějakého, já nevím, třeba osobního nebo politického důvodu.
1: Moravskoslezský kraj v písemné odpovědi odmítá, že by změnil kulturní politiku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vyslali zpět do České republiky. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba víkendové dny přibližně 150 tisíc lidí, tedy zhruba stejně jako loni. Oznámili to pořadatelé, nezaznamenali žádné větší problémy. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech. Další tři se pohřešují, oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. V sobotu se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. V Dolním Benešově v osadě Míru přibude nové posezení s lavičkami. Rozhodli o tom obyvatelé města ve veřejném hlasování. Návrh odpočinkové zóny zvítězil v letošním ročníku participativního rozpočtu. Dolnobenešovská radnice už potřebné vybavení objednala a potvrdila, že lavičky budou dokončené nejpozději na jaře příštího roku. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude oblačnost zmenšená postupně, ale bude přibývat a na většině území se vyskytnou i přehánky. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci je uzavřena část ulice Těšínská poblíž jednoty spotřebního družstva. Hasiči na místě zasahují u požáru auta, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pohled na krajinu z ptačí perspektivy, u Paty turistická odpočívka se stojany na kola a v sobě kus místní historie. To je rozhledna Olšová u vesnice Pohoř na Odersku a je to také místo, kam vás dnes dopoledne vezmeme v našem toulavém magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Zaspívá Brian Adams a hned poté budeme mluvit o počasí s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Tomáš Ostrošlík je na naší telefonní lince. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v regionu máme místy zvětšenou oblačnost, a to v oblasti Jeseníků a Beskyd, jinak je jasno nebo skoro jasno. A bez srážek, když jsme za studenou frontou, takže teploty poklesly, nyní jsou od 8 do 11 stupňů, ale výrazně se ochladilo na horách, tam je od okolo 6 stupňů a hřebeny mají 4 stupně, pradět v Jeseníkách necelé 2 stupně. Vítr, ten je v nižších polohách spíše zatím slabý severozápadní, ale na horách je mírný, rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Teď k tomu důležitému, čili k předpovědi na celý den.
2: Dnes se očekáváme z rána ještě místy s malou oblačnost, ale postupně ji během dne přibude, bude oblačno až zataženo a postupně na většině území se vyskytnou přehánky, četnější budou v horských oblastech. Odpolední teploty zůstanou pouze mezi 13 až 16 stupni, na horách kolem 9 a vítr bude zesilovat na mírný, během dne přechodně může být až čerstvý, severozápadní vítr z nárazí 15 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: I v noci čekáme spíše zvětšenou oblačnost, i když místy může být přechodně i polojasno a přehánky většinou jenom na horách mimo hory s menší pravděpodobností. Teploty budou do rána klesat na 9 až 5 stupňů. Zítra během dne opět přibývání kupovité oblačnosti a místy zejména na horách přehánky, v Beskydech a na jihovýchodě kraje můžou být přehánky četnější, tam může být i trvalejší déšť přechodně. A teploty zítra maximálně opět jen 12 až 16 stupňů. Vítr zítra mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. I dnes vám ho nabídneme. Moderátor Oskar Hess v tomto pořadu zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková. Máme pro vás malou zvukovou pozvánku.

0: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
1: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
2: Pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout už dnes odpoledne, chvíli po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. V Rožnově pod Radhoštěm mají dostatek komisařů pro komunální volby. Vítkovičtí hokejisté v extralize nestačili na Litvínov. Ráno bude polojasno, později oblačno a přehánky. Teploty dnes maximálně 16 stupňů. Dobré pondělní ráno přeje Lucie Kociánová. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
2: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
3: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívili za oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představili armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. První školení mají za sebou komisaři pro komunální volby v Rožnově pod Radhoštěm. Do 14 okrsků ve městě usedne celkem 138 členů volebních komisí. Vedení radnice všechna místa obsadilo bez problémů. Podle Hany Bočkové, která má ve městě na starosti volební agendu, bylo o členství v komisích větší zájem než v minulých letech.
4: Musím říct, že letos máme teda jako malinký přetlak, co se týče zájmu o působení v okrskové volební komisi, přestože tedy počty těch členů jsou jedny z nejvyšších, které vlastně uvolebníváme právě kvůli komplikovanosti toho sčítání. Takže máme ještě nějaký pár náhradníků.
1: Sport.
0: Hokejisté Vítkovic ve třetím kole Tipsport Extraligy doma podlehli 2-3 Litvínovu. Ostravané tak stále čekají na první body a v tabulce jsou poslední. Pokračuje vítkovický trenér Jurik Trej.
5: Dali jsme do toho všechno, byla tam energie, pracovitost i šance. Výsledek je frustrující, ale musíme jít dál. Je třeba tvrdě pracovat a připravit se na další zápas.
1: Počasí.
0: Ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku přechodně polojasno, během dne pak očekáváme proměnlivou oblačnost a na většině území s přeháňkami, v Beskydech pak četnějšími. Večer budou přeháňky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D48 dávejte pozor u exitu 38 na Hukvaldy, je tam porouchaná dodávka. Místem je nutné projíždět velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lucka Kociánová a Petr Soukup, všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejeme pěkný den. Je krátce po šesté, což znamená, že pogratulujeme těm, kteří mají svátek a v kalendáři dnes figuruje jméno Matouš, u nás ne příliš časté. Je to křestní jméno, které má hebrejský původ a dá se vyložit jako boží dár anebo dar od Boha. Všem Matoušům tedy přejeme krásný sváteční den. S gratulací posíláme i písničku Petra Reska.

0: Hokejisté Třince jsou v extralize stále 100%. Vyhráli i třetí zápas v sezóně a opět po obratu ve třetí třetině. Plzeň porazili 3-2. Naopak Západočeši prohráli po druhé za sebou, když vítězství ztratili v závěrech utkání. Více k oběma utkáním povíme v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Opřeme se dlaněmi o židli, lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno po oblouku bokem k pravému lokti. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Než nabídneme předpověď na celý den, krátký pohled na aktuální situaci v regionu. Hodně oblačnosti ve Frýdku, místku teplota 9,5 stupně, tepleji v Opavě, teď tam naměříte 11 stupňů. Prognóza na dnešek, ta hovoří o tom, že den bude s velkou oblačností, počítejme také s deštěm nebo přeháňkami, ty budou ustávat až později k večeru, kdy se bude také rozpouštět oblačnost. Teploty nízké, v nížinách maximálně do 16 stupňů, na horách pak naměříte okolo 10.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Miraj a Český rozhlas Ostrava 6 hodin 21 minut. Stejně jako v pátek třinečtí hokejisté dokázali otočit zápas ve třetí třetině a zvítězit. Tentokrát v předehrávce třetího extraligového kola zvítězili nad Plzní 3-2. Ta přitom nenechala oceláře hrát jejich obvyklou hru.
1: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase, že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Říkal útočník Třince Andrej Nestrašila, 2-1 to bylo od konce první třetiny až do té třetí pro Plzeň a pochvalu od Nestrašila si vysloužil třinecký brankář Ondřej Kacetl. Ten vychytal ve druhé části hodně plzeňských šancí.
3: Jsme tam měli nasazení, bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu, mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
2: Hodnotil kouč Plzně Jiří Weber, že páteční ztráta vedení v závěru utkání v Olomouci se v Třinci opakovala. Naopak Třinec navázal na páteční pozitivní otočku. V pátek otočil s Kometou z 2-5 na 6-5. Tentokrát druhý gol Andreje Nestrašila v utkání znamenal srovnání na 2-2 a následná asistence stejného hráče vítězný gol Romana. Třinečtí opět ukázali, čím dokáží zápasy otáčet.
1: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemíchali. Samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
2: Doplnil Andrej Nestrašil, Třinec je po třech zápasech v čele tabulky se všemi možnými 9 body. Z Třince David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sex business se stále více přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Hřebky umožňují současné předpisy postihovat například obchodování s lidmi nebo sexuální nátlak. Policie letos do srpna zaznamenala jeden případ digitálního kuplířství, loni 3. Organizace pomáhající obětem předpokládají, že skutečný počet poškozených je ale vyšší. Lidé v Ostravici založili nový spolek. Nechtějí, aby investoři v obci v blízkosti Peřejí stavěli tolik bytů. Na místě bývalého rekreačního střediska železničářů mají vzniknout 3 bytové domy se 72 byty. Podle Ivany Hamelové z iniciativy Čisté Peřeje by měl developer omezit rozsah výstavby. Podle investora ale celý záměr svým pojetím respektuje charakter Beskyd a do lokality přinese nový život. V Moravskoslezském kraji dál přibývá nezaměstnaných lidí s různými zdravotními komplikacemi. Aktuálně je jich v evidenci úřadu práce přes 7,5 tisíce, nejvíce ze všech krajů v Česku. Nejčastěji jsou to lidé s přiznaným prvním stupněm invalidity. Přes 2 tisíce nezaměstnaných lidí se zdravotním omezením je v Ostravě a na Karvinsku. To je nejvíce v kraji, 3x víc než třeba na Opavsku, Novojčínsku nebo Bruntálsku. Příbor plánuje další úpravy stezky na boroveckých rybnících. Na trasu chce přidat dalších 6 informačních tabulí, nová odpočinková místa s lavičkami i umělecké kovové prvky se zvířaty. Město už začalo s výměnou starých tabulí, které byly ve špatném stavu. Hokejisté Pardubice zvítězili v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary ve třetím kole porazili 5-2. Brněnská Kometa přehrála Hradec Králové 3-1, Kladno vyhrálo taky 3-1 v Liberci, Olomouc prohrála 2-3 v Českých Budějovicích a Vítkovice podlehly stejným poměrem Litvínovu. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude oblačnost zmenšená, postupně ale bude přibývat a na většině území se vyskytnou i přehánky. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Od dnešního dne je uzavřen most mezi Starým Bohumínem a Polskými Chalupkami. Probíhá jeho rekonstrukce a potrvá do léta příštího roku. Objížďka je značena pro všechna vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, proskočí

0: se dny a ty...
1: Přátelé, tušíte, co je to wagashi anebo ikebana? Původ byste měli hledat v Japonsku. Wagashi jsou cukrovinky a ikebana je aranžování květin. Rozhodně to ale není o tom hezky nastrkat květiny do vázy. Tomuto umění se věnuje Lucie Karásková a bude o tom vyprávět i vám, našim posluchačům, dnes chvíli po 11. hodině. Bude totiž hostem Českého rozhlasu Ostrava. K poslechu tohoto pořadu vás zve Kateřina Huberová.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Tomáš Ostrošlík je na naší telefonní lince. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v regionu máme místy zvětšenou oblačnost, a to v oblasti Jeseníku a Beskyd, jinak je jasno nebo skoro jasno. A bez srážek, když jsme za studenou frontou, takže teploty poklesly, nyní jsou od 8 do 11 stupňů, ale výrazněji se ochladilo na horách, tam je od okolo 6 stupňů a hřebeny mají 4 stupně, pradět v Jeseníkách necelé 2 stupně. Vítr ten je v nižších polohách spíše zatím slabý severozápadní, ale na horách je mírný, rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu.
1: Teď k tomu důležitému, čili k předpovědi na celý den.
2: Dnes se očekáváme z rána ještě místy s malou oblačnost, ale postupně ji během dne přibude, bude oblačno až zataženo a postupně na většině území se vyskytnou přehánky, četnější budou v horských oblastech. Odpolední teploty zůstanou pouze mezi 13 až 16 stupni, na horách kolem 9 a vítr bude zesilovat na mírný, během dne přechodně může být až čerstvý, severozápadní vítr z nárazí 15 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: I v noci čekáme spíše zvětšenou oblačnost, i když místy může být přechodně i polojasno a přehánky většinou jenom na horách, mimo hory s menší pravděpodobností. Teploty budou do rána klesat na 9 až 5 stupňů. Zítra během dne opět přibývání kupovité oblačnosti a místy zejména na horách přehánky, v Beskydech a na jihovýchodě kraje můžou být přehánky četnější, tam může být i trvalejší déšť přechodně. A teploty zítra maximálně opět jen 12 až 16 stupňů. Vítr zítra mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od Terezy Kendlové se v programu Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na dnešní pozvánky. Výstavní síň Stará pošta v Novém Jičíně hostí výstavu Sportovní Nový Jičín včera a dnes. Prohlédnout si můžete do 25. září od 9 do 17 hodin. Tematická výstava mapuje sportovní historii i současnost ve městě a je součástí slavností města Nový Jičín. Kruh přátel hudby a kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí zvou na koncert ke státnímu svátku České republiky. Koná se od 18 hodin v Janáčkově síni ve Frýdlantu. Vystoupí dechové trio Aperto ve složení hoboj, klarinet a fagot. A městská knihovna Vrbno pod Pradědem zve nejmenší děti na akci Knihomrňata. Čtenářský klub pro rodiče s dětmi nabídne program už od 9:30 dopoledne, a to až do 3 odpoledne. Připraveno je tvoření, předčítání a také pohybové aktivity.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Veřejnou sbírkou i soukromými dary řeší ostravské kulturní organizace výpadek dotací od Moravskoslezského kraje. Oprava na téměř rok uzavře most mezi Bohumínem a Chalupkami. Hokejisté Vítkovic v extralize podlehli Litvínovu. Dnes bude polojasno až oblačno, později přehánky a teploty maximálně 16 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Ostravské kulturní akce nahrazují výpadky v rozpočtu poté, co jim z roku na rok škrtnul dotaci Moravskoslezský kraj. Festival Ostravské dny zachránili soukromí dárci. Klub Fiducia pořádá veřejnou sbírku. Centrum Pant zase zváží, jestli program Léto v centru bude vůbec pořádat. Hejtmanství podle kulturních aktérů vůbec nevysvětlilo, proč jim dotace nedalo.
4: Psali, že podporují aktivity spíš jako folklor a festivaly, ale to nesedí s tím, jaké dotace tam kdo dostal.
5: Říká Ilona Rozehnalová z klubu Fiducie, jaké snaze zjistit důvod, proč letos neuspěli. Radní pro kulturu Petr Harvánek z SPD, který kandiduje v komunálních volbách, Českému rozhlasu odpověděl písemně.
6: S ohledem na omezenou finanční alokaci není možné podpořit všechny kvalitní projekty.
5: Moravskoslezský kraj přitom letos dotaci navýšil o 10 milionů korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Ode dneška je uzavřený hraniční most mezi Starým Bohumínem a Polskými Chalupkami. Začíná jeho kompletní rekonstrukce, která omezí dopravu přes hranici až do konce srpna příštího roku. Stavební firmy na obou stranách hranice sladily své programy tak, aby opravy probíhaly současně.
7: Českou část opravy zajistí s využitím dotací Moravskoslezský kraj. Náklady jsou zhruba 29 milionů korun. Druhou část opraví polská strana. Rekonstrukce se týká nosné konstrukce, pilířů, chodníků i osvětlení. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle něj nejprve sledoval, jak na zdražování zareagují okolní státy. Například Německo chce od října snížit daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinérií.
0: Sport.
3: Vítkovičtí hokejisté ve třetím kole Tip Sport Extraligy doma prohráli 2-3 s Litvínovem. Ostravané dostali rozhodující gól ve 4minutovém oslabení, když se prosadil Petr Koblasa. Zápas hodnotí kapitán Vítkovic Jakub Zbořil.
8: V první třetině jsme měli dobrý momentum zápasu, si myslím. Bohužel jsme si nepomohli přesilovkama a ve druhé třetině jsme hodně bránili zase oslabení na druhou stranu. Smolný odraz, práskl nám to tam na 3-2, no a bohužel.
0: Počasí.
3: Ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku přechodně polojasno, během dne pak očekáváme proměnlivou oblačnost a na většině území s přehánkami, v Beskydech četnějšími. Večer budou opět přehánky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Porubě projíždějte opatrně Rudnou ulicí před kruhovým objezdem nad dálnicí ve směru na Vítkovice. Jsou tam zúžené pruhy. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Lucka Kociánová nabídla zprávy. Teď 4 minuty po 7 vám příjemné pondělní ráno s datem 21. září. Přeje i Petr Soukup. Máme pro vás pravidelnou ranní čtyřhodinovku. V jejíž nejbližší půlhodině teď zaspívají Václav Neckář, Petr Spálený anebo třeba Pet Shop Boys. Kromě toho si trochu osvěžíme dopravní předpisy v naší řidičské abecedě a nebude chybět pár dobrých rad Artura Kubici. Už za chvíli v okénku dvakrát měř, jednou řeš.

0: 7:12, stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. A pokud nás v tomto čase posloucháte pravidelně v měsíci září, tak víte, že celý měsíc si s vámi osvěžujeme dopravní předpisy. I dnes to nebude jinak. Další díl naší řidičské abecedy nabídneme 10 minut před 7:30. Teď do vysílání přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Jeden náš posluchač mi napsal, že má několik let pokojovou květinu a je to bobkový list a dostali se mu do toho molice. A že to nechce léčit chemií, protože bobkový list občas používá do vaření, tak jak na tu molici, která vám doma škodí. Zahradníci na to mají dobrou radu. A to vyndat bobkový list ven, zasadit do zahrady a nechat působit matku přírodu, hlavně přes jaro, léto a podzim. Sluníčko, teplo, déšť a sem tam ostříkání hadicí bude molici nepříjemné a rostlinu tak opustí. No a chemie se bát nemusíte. Zahradníci používají na molici klasickou chemii proti savému a žravému hmyzu a na obalu těchto přípravků je pokaždé napsáno, po jakou dobu takový postřik vyžaduje ochranou lhůtu. U molice je důležité vědět, že má několik vývojových stádií, pak je nutné postřik opakovat třeba po týdnu. Dají se navíc použít přípravky na biologické bázi, třeba postřik olejíčkem se silicemi, což je tekutina obsahující koncentrované těkavé látky z rostlin. Rostlina se tím obalí a molice o ní přestane mít zájem. Už ji nevoní. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes se rozhodně bude hodit teplejší oblečení a také deštníky. Než se dostaneme k předpovědi, pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Hodně oblačnosti, v Karviné v tuto chvíli naměříte 10 stupňů, v Novém Jičíně chladněji 8 stupňů Celsia. Prognóza na dnešek říká, že musíme čekat oblačný den s deštěm nebo s přeháňkami, ty by pak měly ustávat až později večer, kdy bude také ubývat oblačnosti. Teplo dnes rozhodně nečekejte, maximálka v nížinách 16 stupňů. Na horách naměříte okolo 10.
2: Naším pondělním hostem bude Lucie Karásková, která se věnuje japonskému umění aranžování květin ikebaně. V čem spočívá její tradice a kouzlo a jak si navíc připravit oblíbené japonské cukrovinky wagashi? I to se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Právě teď v 7 hodin 22 minut si s námi můžete osvěžit. Pravidla silničního provozu my vám totiž až do konce září každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často pochybuje. A dnes si budeme vykládat o tom, jak správně používat blinkry. Slovo teď dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v našem seriálu řekneme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu už je připravená Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací na webu Zlatohorské radnice. O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun. Koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Například podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě. Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do České republiky. Nad frekventovanou silnicí 1/68 na Slovensko vzniká nový ekodukt. Přechod rušné silnice v Jablunkovské Brázdě tak bude pro zvířata bezpečnější. Hotové už jsou základy ekoduktu, zhruba za měsíc začnou stavbaři vybudovávat středový pilíř. Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny jde o důležitý migrační koridor. Město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd jsou novými majiteli cyklostezky, která obě místa spojuje. Zhruba 3 kilometry dlouhou trasu jim bezúplatně věnoval stát a správa železnic. Propojuje nejen Olomouc s Ostravou, ale je i součástí cyklotrasy z Krakova do Vídně. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude oblačnost zmenšená, postupně ale bude přibývat a na většině území se vyskytnou i přehánky. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Baškou je průjezdný jen jeden jízdní pruh. Probíhají tam práce údržby, počítejte na místě s možným zdržením.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Plánovaná výstavba bytových domů v Ostravici, to je téma pro Český rozhlas Ostrava. Věnovat se tomu budeme už za pár minut. Pěkné ráno.

0: Zpíval nám Pavel Novák, máme 7 hodin 39 minut a míříme do Beskyd. Kdysi rekreační středisko železničářů, dnes prázdný brownfield a v budoucnu zřejmě 3 domy se 70 bytů. Taková má být budoucnost areálu nedaleko Peřejí v Ostravici. Některým lidem se to ale nelíbí, založili proto spolek a chtějí proti výstavbě bojovat.
1: Celkem má ta výška dosahovat

0: 14,65, což je v podstatě 3/4 výšky zde stojících jasanů.
1: No, takže to jsme někde ještě nad tím sloupem.
0: Určitě jsme nad tím sloupem, to v každém případě.
2: Tomáš Hamele ze spolku Čisté peřeje mi ukazuje, jak vysoké mají být domy v porovnání se zdejšími vzrostlými stromy. Petra Kubaláková má dům hned vedle plánované výstavby. Bojí se hlavně nárůstu dopravy.
3: Když vidíte, že tady ty cesty jsou všechny fakt hodně úzké, jo, jak jste přijížděl, tak tam se prostě nějaké auto s turistama, s kočárkama se tam fakt hrozně blbě vyhýbá.
2: Místní se bojí i znečištění podzemních vod z plánované čističky. Domy mají stát hned vedle přírodní památky koryta řeky Ostravice v lokalitě Natura 2000. Spolek se chce účastnit stavebního řízení a dosáhnout alespoň zredukování původního záměru.
4: Původní rekreační středisko Peřeje mělo zastavěnou plochu přibližně 1100 metrů. Bytové domy mají být 4x větší, mají mít 4x větší zastavěnost, to znamená přes 4000 metrů.
2: Dodává za spolek Ivana Hamelová. Jak Českému rozhlasu písemně odpověděl zástupce investora Jaroslav Jemelka, navržená dopravní řešení odpovídají odborným posudkům. Firma počítá i s vybudováním další příjezdové komunikace.
5: Obavy místních obyvatel týkající se možného ovlivnění podzemních vod bereme vážně. Právě proto byla tato problematika odborně posuzována a projednávána nejen s příslušnými správními orgány na místní úrovni, ale také na úrovni krajské. Dosavadní odborná posouzení a stanoviska nepotvrdila, že by navržené řešení mohlo představovat riziko pro podzemní vody.
2: Podle investora celý záměr svým pojetím respektuje charakter Beskyd a do lokality přinese nový život.
5: Obavy části místních obyvatel respektujeme a jsme připraveni o nich nadále věcně diskutovat.
2: Stavbu chce investor zahájit co nejdříve po získání stavebního povolení. Řízení je momentálně pozastaveno. Samotná stavba má pak trvat necelé 2 roky. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology Eva Richtáriková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme aktuální situací. Jak to vypadá?
2: Tak oblačnost se nám tak přelévá. Někde je i polojasná obloha, jinde je více oblačnosti a teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 12 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách je patrné ochlazení, tam je kolem 3 stupňů Celsia a fouká mírný vítr západních směrů rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme aktuální situaci a teď předpověď na celý den.
2: Dnes očekáváme zpočátku přechodně i polojasnou oblohu. Během dne naskáče kupovitá oblačnost, bude tedy taková proměnlivá a na většině území se zejména v poledních a odpoledních hodinách objeví přehánky. V Beskydech mohou být četnější nebo také i v Jeseníkách a večer budou potom srážky ubývat. Teploty dnes čekáme o poznání nižší, než tomu bylo o víkendu. Budou mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni a pocitovou teplotu bude také snižovat mírný severozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Přechodně zesílí i na čerství s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: V noci očekáváme převážně oblačno. Místy, zejména tedy v horských oblastech, se opět budou vyskytovat přehánky. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia. Vítr se trochu uklidní, ale ne úplně. Povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne je velmi podobné počasí. Očekáváme většinou oblačno. Místy s přeháňkami, opět zejména v Beskydech, budou srážky četnější. Večer pak očekáváme ustávání přeháněk a místy také ubývání oblačnosti. Teploty zítra podobné jako dnes, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Tolik tady informace o počasí, ještě než se s vámi rozloučím, tak ještě nám řekněte, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1024 hektopaskalů a relativně vlhkost se pohybuje kolem 70 až 90%.
1: Informace máme kompletní, poděkujeme za ně Evě Richtárikové. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anna K. a teď už na řadu přicházejí pozvánky s datem 21. září. V městské knihovně Nový Jičínek vidění výstava Senegal Mon Amour. Trvat bude až do 29. září. Prezentuje fotografie Veroniky Berželetky Sanech, která poznávala Afriku jen s malým baťuškem a starým foťákem. V Krnově se pak koná akce Pondělí na kolečkách. Můžete si zvolit trasu, tempo i společnost a užít si pohyb venku. Vyrazit můžete na inline bruslích, koloběžce, skateboardu, na kole či jakýchkoliv jiných kolečkách. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility. A frenštátská městská knihovna zve teenagery na akci s názvem Knižní dobrodruzi. Začíná ve 2 odpoledne a jde setkání pro ty, kteří mají rádi knížky, příběhy, šifry a také hádanky.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. V Moravskoslezském kraji je nejvíc nezaměstnaných se zdravotním omezením. Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. Bude polojasno, později oblačno, přehánky a teploty maximálně 16 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
5: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
3: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech NATO varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany ruské hybridní válce. V Moravskoslezském kraji dál přibývá nezaměstnaných lidí s různými zdravotními komplikacemi. Aktuálně je jich v evidenci úřadu práce přes 7,5 tisíce, nejvíce ze všech krajů v Česku. Nejčastěji jsou to lidé s přiznaným prvním stupněm invalidity.
6: Přes 2 tisíce nezaměstnaných lidí se zdravotním omezením je v Ostravě a na Karvinsku. Nejvíc v kraji, třikrát víc než třeba na Opavsku, Novojičínsku a Bruntálsku. Každý měsíc v poslední době těchto uchazečů o práci mírně přibývá. Volných míst je pro ně přitom dlouhodobě nedostatek. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Podle mluvčí radnice Jany Raškové začíná jejich zasedání v 15 hodin a přenos je možné sledovat i online na internetu.
7: Zastupitelé budou například schvalovat sloučení mateřské školy Benátky se základní školou Rokytnice, ke kterému by mělo dojít od ledna příštího roku. Rozdělí taky dotace na sociální služby a na obnovu staveb a projednají i žádosti o podporu dvou vsetínských sportovních klubů, Zbrojovky a Fastavu.
3: V Dolním Benešově v osadě Míru přibude nové posezení s lavičkami. Rozhodli o tom obyvatelé města ve veřejném hlasování. Návrh odpočinkové zóny zvítězilo v letošním ročníku participativního rozpočtu. Dolnobenešovská radnice už potřebné vybavení objednala a potvrdila, že lavičky budou dokončené nejpozději na jaře příštího roku.
8: Počasí.
3: Ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku přechodně polojasno. Během dne pak očekáváme proměnlivou oblačnost a na většině území přehánky v Beskydech četnější. Večer pak budou přehánky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme okolo 9.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ode dneška je uzavřený hraniční most mezi Starým Bohumínem a Polskými Chalupkami. Začíná jeho kompletní rekonstrukce, která omezí dopravu přes hranici až do konce srpna příštího roku. Objížďky jsou značeny pro všechna vozidla, tak s tím počítejte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To, co posloucháte, je hraní program Českého rozhlasu Ostrava. Až do 9. s vámi budou Lucka Kociánová a Petr Soukup. Mějte příjemný den. My pro vás teď máme muziku od Lucie Vondráčkové anebo Erose Ramazzottiho, ale také už za chvíli by měli zbystřit pozornost všichni ti z vás, kteří mají rádi květiny, především tulipány, protože právě na ně se dnes ve své rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří Martin Písařík.

0: Zpívala nám Marie Rotrová 8 hodin 11 minut. Už za okamžik tady bude rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, ale já vám ještě povím, čemu se budeme věnovat v našem vysílání krátce před půl devátou. Některé ostravské kulturní organizace letos nedostaly dotaci od Moravskoslezského kraje. Vadí jim, že hejtmanství nevysvětlilo, proč. Výpadky pak řeší veřejnou sbírkou. Pomohli i soukromí podporovatelé. Více za 10 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dospíval Eros Ramazzotti, mrkneme se na aktuální počasí v regionu. Je oblačno, místy svítí slunce, teploty ale nízké. V Karviné v tuto chvíli 11 stupňů Celsia, trochu tepleje je v Krnově, ale ne o moc, naměříte tam teď 13. Prognóza na pondělí říká, že bychom se měli připravit na to, že den bude oblačný a také deštivý. Musíme počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami, které by měly ustávat až později k večeru, kdy se bude rozpouštět i oblačnost. Teploty ne příliš vysoké, do 16 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte okolo desítky.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek a Nuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Nušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
3: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
2: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dostali krajskou kulturní cenu Jantar, ale dotaci jim Moravskoslezské hejtmanství z roku na rok snížilo na nulu. Renomovaný festival Ostravské dny si letos musel poradit s výpadkem 1 500 000 korun. Klub Fiducia postrádá 300 000 korun z dotace a peníze vybírá od lidí ve veřejné sbírce. Stejná částka vypadla i z rozpočtu centra Pant. Podle kraje je peněz málo a žadatelů příliš.
1: Návštěvníky antikvariátu a klubu Fiducia takhle vítá zvonek, aby Fiducia nemusela omezovat plánované akce, žádá teď lidi o finanční podporu.
2: Ta sbírka Zachovejme Fiducii se vyvíjí pěkně, my jsme strašně vděční.
1: Říká ředitelka Ilona Rozehnalová. Lidé už na transparentní účet poslali přes 300 000 korun. To jsou 3/4 výpadku dotací od Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje.
2: Dostali jsme ještě cenu Jantar za přínos pro kraj jako v kultuře. A tam v komisi někdo vyhodnotil, že ten náš přínos je nízký. A byla bych ráda, abychom si to mohli vyříkat, abychom věděli, co děláme špatně.
1: Krajskou cenu Jantar za celoživotní přínos dostal loni i zakladatel festivalu Ostravské dny Petr Kotík. I tato akce letos nedostala dotaci od kraje 1 500 000. Podle Petra Kotíka zvládli akci uskutečnit jen díky soukromým dárcům.
3: Jeden z velkých darů přišel 3 hodiny před začátkem festivalu. I když jsme ještě pořád jako v mínusu, ale ten mínus je řešitelný.
1: Pořadatelé Ostravských dnů, stejně jako lidé z Fiducie, se ale nedozvěděli, proč dotaci nedostali. Českému rozhlasu odpověděl radní pro kulturu Petr Hrvánek z SPD, který kandiduje v říjnových volbách jen písemně.
4: S ohledem na omezenou finanční alokaci není možné podpořit všechny kvalitní projekty. Výsledek hodnocení v předchozích letech nemá vliv na poskytnutí podpory v dalších ročních.
1: Hejtmanství přitom letos objem peněz na kulturu navýšilo o víc než 10 milionů korun. Vysvětlení, proč dotaci letos nedostal, chybí i Petru Pánkovi z Centra Pant.
5: Jak mám mít důvěru, že s těmi zdroji je nakládáno transparentně, že prostě jsme nebyli znevýhodněni jenom z nějakého, já nevím, třeba osobního nebo politického důvodu.
1: Moravskoslezský kraj v písemné odpovědi odmítá, že by změnil kulturní politiku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun, o kolik ale neřekli. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba víkendové dny přibližně 150 tisíc lidí, tedy zhruba stejně jako loni. Oznámili to pořadatelé, nezaznamenali žádné větší problémy. Sex business se stále víc přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Hřebky umožňují současné předpisy postihovat například obchodování s lidmi nebo sexuální nátlak. Policie letos do srpna zaznamenala jeden případ digitálního kuplířství, loni 3. Organizace pomáhající obětem předpokládají, že skutečný počet poškozených je ale vyšší. Kopřivnice chystá kompletní opravu Bezručovy vyhlídky. Ta je uzavřená už přes 2 roky kvůli svému havarijnímu stavu. Město proto musí nechat kompletně vyměnit ocelovou konstrukci. Momentálně hledá zhotovitelskou firmu. Samotné práce pak mají začít v listopadu. Přijdou na víc než 2,5 milionu korun. Radnice proto požádala kraj o dotaci. Pokrýt by mohla až 80% nákladů. Hokejisté Pardubice zvítězili v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary ve třetím kole porazili 5-2. Brněnská Kometa přehrála Hradec Králové 3-1, Kladno vyhrálo taky 3-1 v Liberci, Olomouc prohrála 2-3 v Českých Budějovicích a Vítkovice podlehly stejným poměrem Litvínovu. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude oblačnost zmenšená postupně, ale bude přibývat a na většině území se vyskytnou i přehánky. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě se v ulici Nádražní bouralo, srazila se tam 2 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Svět Komenského ve Fulneku i letos otevírá takzvanou muzejní školu. Co bude její součástí, tak o tom budeme v našem vysílání mluvit za pár minut. Teď přichází skupina Žlutý pes a Ondřej Hejmar. Pěkné ráno.

0: Lidé ve Fulneku můžou už po třetí navštěvovat takzvanou muzejní školu. Svět Komenského totiž na celý podzim připravil sérii přednášek, ve kterých se bude věnovat historii a umění. My se teď už na podrobnosti zeptáme edukátorky Hany Orlitové, kterou po telefonu zdravíme. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme k těm tématům, které jste si pro letošní ročník připravili.
1: Tak pro letošní ročník už jsme začali vlastně minulý pátek tématem Zmizelý sousede. To je téma, které je úzce navázané na projekt paní učitelky Karly Střílkové a vlastně pokládali jsme tady ve Fulneku i kameny zmizelých. Potom budeme pokračovat tento týden majským kalendářem a navštíví nás paní doktorka Radka Knápek, což je archeolog. No a potom, když se podívám na ten program, tak určitě jsou tady další a další zajímavá témata, jako například textilní vlákna z divokých rostlin od pana doktora Michaličky z naší pobočky z Cetratu. On se tím tradičně zabývá, takže se hodně těšíme, nebo jedeme na exkurzi, protože letos Muzeum Novojičínska slaví rok Palackého, takže navštívíme rodný dům Františka Palackého v Slavicích a evangelický kostel. No a potom bude pokračovat další přednáška Labkové a boží bojovníci od pana magistra Aleše Knápka, ředitele muzea, a budeme dál pokračovat těžkým údělem žen dějiny porodnictví na Moravě a ve Slezsku paní doktorka Sabina Máchová z další pobočky a zakončíme to výborným workshopem, což je Kancionál zpívá, a přijede muzikolog Vladimír Maďas a vlastně budeme se učit zpívat kancionály. Takže to nám vyjde na 20. listopadu, už skoro se budeme blížit k adventu.
0: Kdy můžou lidé přednášky navštívit?
1: Každý pátek se můžou přijít podívat od 9 hodin, ale letos jsme otevřeli ještě vlastně jeden běh od 9 do 11 a od 13 hodin začíná druhý.

0: takže klidně můžou přijít i o 13 hodin.
1: No a pro koho je vlastně tato muzejní škola určená a má třeba nějaká kapacitní omezení?
0: Právě, že letos je to fajn, protože tím, že jsme otevřeli i odpoledne, tak si myslím, že kapacitní omezení téměř nemá, takže určitě můžou přijít návštěvníci i jen tak. A ta první otázka ještě, prosím.
1: Komu je určená? Kdo by ji měl
0: navštívit? Komu je určená? Navštívit ji může úplně kdokoliv, kdo bude mít čas, takže i pracující seniori je určená pro širokou
1: veřejnost.
0: Všichni
1: se přijdou na své.
0: Jo, určitě.
1: Tolik tedy pozvání do Fulneku na muzejní školu. Tu pozvánku pro nás měla Hana Orlitová. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Na krátký rukáv to dnes nebude a počítejme také s tím, že použijeme deštníky. Dnes bude totiž trochu uplakaný den v uvozovkách. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Hodně oblačnosti, v Ostravě teď 11,5 stupně. Pokud se podíváme do vyšších poloh na hory, tak na Lysé hoře v tuto chvíli naměříte 4 stupně. No a prognóza pro dnešek. Meteorologové tvrdí, že bude hodně oblačnosti, počítejme s deštěm nebo přeháňkami. Ty by měly ustávat až později večer, kdy bude také ubývat oblačnosti. Teploty nízké, maximálně do 16 stupňů v nížinách, kdo vyrazí na hory, tak na hřebenech musí počítat s teplotou okolo 9-10 stupňů.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Naším pondělním hostem bude Lucie Karásková, která se věnuje japonskému umění aranžování květin ikebaně. V čem spočívá její tradice a kouzlo a jak si navíc připravit oblíbené japonské cukrovinky wagashi? I to se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Budeme o tom mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava, a to za 8 minut, kdy bude u mikrofonu Lucka Kociánová. Pak už si v uvozovkách otěže dopoledního vysílání převezme Richard Piskala, což znamená, že pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásné pondělí přeji.
2: Zasmějte se s námi! To taková uražená manželka, však víte, jak to chodí, tak pohádce s manželem telefonuje mamince a povídá: maminko, zase se se mnou ten sprosťák, co jsem si ho vzala, pohádal. A tak já se teď zbalím a přijdu bydlet k tobě. A ta maminka na druhé straně toho telefonního spojení vztekle povídá: ne, ne, ne, dceruško moje, moje holčičko, to by tak nešlo. Tvůj manžel musí trpět za své činy, musí pikat. To já si zbalím kufr a za půl hodiny mě tam máš na 4 týdny. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. Někteří lidé v Ostravici odmítají bytovky nedaleko Peřejí. Vítkovičtí hokejisté v extralize nestačili na Litvínov. Dnes bude polojasno, později oblačno a přehánky, teploty maximálně do 16 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovali okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Lidé v Ostravici chtějí omezit výstavbu bytů u tamních Peřejí. Investor tam plánuje 3 bytové domy se 72 byty, a to včetně parkování pro více než 100 aut v přízemí budov. Podle lidí z okolí je stavba předimenzovaná a mají strach například z nárůstu dopravy.
3: Tady ty cesty jsou všechny fakt hodně úzké.
4: Petra Kubaláková má dům hned vedle plánované výstavby.
3: Tam se prostě nějaké auto s turistama, s kočárkama se tam fakt hrozně blbě vyhýbá.
4: Místní se bojí i znečištění podzemních vod z plánované čističky. Jak Českému rozhlasu písemně odpověděl zástupce investora Jaroslav Jemelka, navržená dopravní řešení odpovídají odborným posudkům.
5: Obavy místních obyvatel týkající se možného ovlivnění podzemních vod bereme vážně. Dosavadní odborná posouzení a stanoviska nepotvrdila, že by navržené řešení mohlo představovat riziko pro podzemní vody.
4: Podle investora celý záměr svým pojetím respektuje charakter Beskyd. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
0: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací na webu Zlatohorské radnice.
1: Sport.
0: Hokejisté Vítkovic ve třetím kole Tip Sport Extraligy doma podlehli 2-3 Litvínovu. Ostravané tak stále čekají na první body a v tabulce jsou poslední. Pokračuje vítkovický trenér Jurik Trej.
6: Dali jsme do toho všechno, byla tam energie, pracovitost i šance. Výsledek je frustrující, ale musíme jít dál. Je třeba tvrdě pracovat a připravit se na další zápas.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku přechodně polojasno. Během dne pak očekáváme proměnlivou oblačnost a na většině území s přehánkami, Beskydech četnějšími. Večer pak budou přehánky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 u obce Vrchy je porouchaný nákladní vůz. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám už přeje Richard Piskala. Před námi je už za chvíli magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme na Odersko. Víte, že Odry mají ve svém znaku strážní věž a velmi podobně vypadá také rozhledna, kterou najdete u vesnice Pohoř na Odersku. A tam se vydáme už za chvíli. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zdravím.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, pravidelný magazín Křížem krajem je tady a dnes se vydáme na Odersko. U Pohoře, místní části města Odry, stojí na návrší rozhledna Olšová. Její tvar upomíná na strážní věž, kterou mají Odry ve svém znaku. Na jedné z letních toulek pořídila na vyhlídce reportáž s historičkou a průvodkyní po Odřím Evou Ševčíkovou, redaktorka Petra Štrimplová.
2: No, závěrečné metry.
3: Ano.
2: Bychom asi měli zdokumentovat, ať tam posluchač slyší i
3: funění,
2: nějaké to funění a kroky, že to není úplně zadarmo, paní Ševčíková, ten
3: výlet. Rozhodně ne, je potřeba vyvinout i nějaké úsilí, aby se dostavil ten dobrý pocit a pokud možno i krásný výhled do okolí.
2: Ty zážitky nás čekají tady za posledních 6 schodů a to už jsme nahoře. Rozhledna Pohoř. Na kraji osady Pohoř u Oder. Jak vysoko my můžeme být nad zemí? To není úplně závratná výška, no, ale je to hezky vychytané místo.
3: Je to krásně vychytané místo. Já jsem teď viděla, jak tady proběhla srnka. Asi tady prchá před traktorem projíždějícím. A my se nacházíme ve výšce 13 metrů, z celkových 17 metrů, kterými tady tato rozhledna disponuje. Rozhledna Olšová Pohoř byla vlastně vybudována a otevřena veřejnosti v roce 2014. A tady se nám vlastně otevřely krásné výhledy jednak do Moravské brány, odkud vlastně po staletí tady proudili lidé, obchodníci, poutníci, vojska. Byl to takový vlastně přístup tady do této oblasti a hned vlastně za ní se tyčí majestátně Beskydy. My je máme sice dneska v takovém lehkém oparu, ale máme je jako na dlani, vidíme je.
2: Dneska to není zadarmo, dneska je opravdu horký letní den, ale tady to zase pěkně profukuje.
3: Je to ano, z té vyhlídky. Dnesky to tady fouká, takže si i tady i trošku odpočineme. No a na druhé straně při dobré viditelnosti bychom měli spatřit i jeseníky, ale dneska nám není úplně dopřáno, dneska jsou schovány.
2: Aspoň je to typ na výlet za horšího, za méně horkého počasí, s lepší dohledností a s menším oparem. No, tvar té rozhledny, ten vlastně je odkazem do historie.
3: Je to tak, protože když se na ní podíváme vlastně ze zdola, tak nám může připomínat strážní věž a skutečně tu strážní věž má připomínat a je to vlastně odkaz i na znak nedalekého města Odry, který právě tu strážní věž má jako svou symboliku.
1: Říká průvodkyně po Odřím Eva Ševčíková. Na rozhlednu u Pohoře se společně s ní zase vrátíme a nabídneme i střípky z historie krajiny kolem Oder. Už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Slováci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Má 64 schodů, je vysoká přes 17 metrů a vyhlídkovou plošinu má ve výšce 13 metrů. Rozhledna pohoř Olšová u Oder ve tvaru historické strážní věže je cílem dnešního rozhlasového výletu v magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Společně s historičkou Evou Ševčíkovou na tuto rozhlednu vystoupala Petra Štrimplová, no a rozhlédla se po okolí.
3: Dřevěná konstrukce, je to, když si člověk představí, přemýšlím, v jakém tak dobrodružném filmu něco podobného mohlo být. Napadá mě Pán prstenů, takové podobné stavby na těch vrcholových horách měly.
4: Je to určitě pravda. Věřím tomu, že je to možná opravdu odkazem do historie, kdy vlastně i Odry jsou spojovány vlastně s tím, že to byla husitská bašta, a ve které vlastně pobýval i Zikmund Korybutovič, který byl vlastně aspirantem i na českého krále. Je možné, že vlastně tady toto byly vlastně nějaké opěrné body, odkud potom jak kdyby vyrážela ta vojska do okolí, a proto ty strážné věže měly jak kdyby v té krajině jak kdyby své opodstatnění.
3: A vy, protože děláte i z pozice historie a takové vlastivědy, děláte komentované výlety do Poodří, tak tuším, že pohořská rozhledna je jednou ze zastávek tady, kde se s lidmi zastavujete.
4: Rozhodně na pohoř, pokud mají poutníci, které takhle provázím ještě sílu, tak určitě vystoupáme a vlastně můžeme odsud vidět i kostel svatého Prokopa, který máme teď po levici, který je vlastně takovým symbolem pohoře, a vlastně i svatý Prokop byl ochránce horníků a ten odkazuje vlastně i na dávnou historii tady tohoto kraje, kdy právě hornictví a těžba stříbra byla vlastně jak kdyby po staletí věc, která utvářela vlastně dějiny tady tohoto místa. A současně, a to je opět odkaz vlastně na tady tuto hornickou tradici, je součástí vlastně tato rozhledna i stříbrného chodníku, což je naučná stezka, a ten opět vlastně jak kdyby seznamuje návštěvníky s tím, čím tady vlastně se lidé živili a čím tady žili po staletí.
3: Tak pěkný cíl nějaké víkendové vycházky, zbíhá se tu spousta příběhů, spousta zatáček historie, obhlédnete pěkný kus krajiny a ještě uděláte něco pro svou fyzičku. I když ta rozhledna není zas až tak vysoká, ale než se sem člověk dostane, tak proputuje určité kilometry právě v té krajině a to je taky hezké.
4: Je to tak. A ta krajina je opravdu líbezná a jak já ráda říkám, je to taková trošku čistička duše, když se rozhlédnete tady do okolí, tak to sepětí s tou přírodou je něco, co dnešnímu zrychlenému člověku dělá jedině dobře.
3: Z pohorské rozhledny Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: V příštím vydání Křížem krajem, to bude zítra dopoledne, vás vezmeme do Třince. Pustíme se s redaktorkou Ivou Havlíčkovou po hledačce Trůjkund. Hledačka, to je taková hledací hra, která provádí návštěvníky místy, kde se staly románové zločiny. Hra založená na úspěšné detektivní sérii, kterou mimochodem znáte i z rozhlasového zpracování, z našeho vysílání. Inspiruje lidi k poznávání Třince a jeho okolí. Více už zítra dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Za 4 minuty bude 9:30 dopoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Už za chvíli tady budou babské rady. Dnes o tom, že okurka může být nejenom součástí jídelníčku, ale prý také osvěžovačem vzduchu. Tak si to poslechněte už za chvíli v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Za 7 minut bude 9:45 dopoledne. Za chvíli pro vás budeme mít zajímavou pozvánku do Frenštátského muzea. Chystají tam totiž pestrý program páteční Frenštátské muzejní noci. Nabídneme podrobnosti, jak jsem říkal, za chvíli nejprve ještě kapela Ace of Base a potom Valdemar Matuška.

0: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava dospíval Valdemar Matuška. No a my už vás teď pozveme do Frenštátského muzea, tak jak jsem před chvilkou sliboval. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm totiž ožije v páteční podvečer akcí nazvanou Frenštátská muzejní noc. Tématem je vystěhovalectví za oceán, které bylo kdysi pro řadu místních obyvatel šancí pro nový život. Program teď přiblíží vedoucí muzejní pobočky a kurátorka Šárka Anlaufová, kterou zdravím po telefonu. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Ta letošní muzejní noc ve Frenštátě má podtitul Tam za mořem 170 let od první plavby. Vaše muzejní noc oživí příběhy obyvatel, kteří se v 19. a na začátku 20. století vydali hledat nový život až v dalekém Texasu v Americe. Připomeňme, jak velká vystěhovalecká vlna tehdy vlastně Frenštátsko zasáhla.
1: Ano, téma vystěhovalectví je pro Frenštátsko opravdu významným fenoménem. První větší skupina obyvatel odtud odešla do Texasu v roce 1856 a vystěhovalectví pak pokračovalo ještě i v dalších desetiletích. Jenom z Frenštátu pod Radhoštěm máme doloženo přibližně 1000 osob, kteří v tomto období odešli do Ameriky. Nešlo ale samozřejmě jen o samotný Frenštát, vystěhovalectví se týkalo i okolních obcí, například z Trojanovic odešlo téměř 500 obyvatel. No a důvody byly především sociální a hospodářské, lidé se potýkali s neúrodou, nedostatkem práce a nízkými výdělky a také s problémy s místním textilním průmyslu. No a Amerika pro ně představovala možnost začít nový život, získat levně půdu a zajistit lepší budoucnost pro sebe a pro svou rodinu.
0: Jaký program v rámci muzejní noci jste tedy na toto téma připravili? Na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Hlavním bodem večera budou komentované prohlídky věnované právě vystěhovalectví z Frenštátska do Texasu. Začínají v 7 a o 8:30 večer a návštěvníky mi provede kolegyně z muzea Novojičínska Sabina Máchova. Velkým lákadlem bude také Černé divadlo Falcon z Valašského Meziříčí s pohádkovým představením Námořník, které uvedeme hned dvakrát, a to v 18 a ve 20 hodin. Dále od 19. hodiny do 22. zahraje country, folk a bluegrassová kapela Čeladenka. A připraveny máme samozřejmě i aktivity pro děti, například tematické úkoly spojené s cestou za oceán nebo laserovou střelnici. No a za jejich splnění obdrží děti malou odměnu.
0: Bohatý bude i doprovodný program a lidé si budou moci prohlédnout i aktuální výstavu a stále expozice muzea. Tak prozraďte nám ještě něco o nich.
1: Ano, přesně tak. Muzejní noc je zároveň příležitostí projít si celé muzeum trochu jinak než při běžné návštěvě. Během večera budou přístupné naše stále expozice a návštěvníci budou mít také jednu z posledních možností zhlédnout fotografickou výstavu Vzpomínky na starý Frenštát, která končí již tuto neděli 27. září. No a já bych teda ráda pozvala všechny posluchače pátek 25. září do muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Muzejní noc začíná v 17 hodin a program potrvá až do 22. hodiny.
0: Říká Šárka Anlaufová, vedoucí muzejní pobočky a kurátorka muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děkujeme za informace, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a těšíme se na vaši návštěvu muzeu. Nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: čase být.
1: Lucie Bílá, Dobrý kafe, teď ještě Petr Rezek s písničkou Rozdíly, poté zaspívá ještě Celine Dion a pak už bude 10 hodin za 8 minut a to tady budou aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Mimo jiné o tom, že oprava na téměř rok zavře most mezi Bohumínem a Polskými chalupkami. Práce už tam začaly, podrobnosti přinese Lucie Kociánová.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oprava na téměř rok uzavře most mezi Bohumínem a Chalupkami. Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. V Rožnově pod Radhoštěm mají dostatek komisařů pro komunální volby. Dnes bude místy polojasno až oblačno, později přehánky a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ode dneška je uzavřený hraniční most mezi Starým Bohumínem a Polskými Chalupkami. Začíná jeho kompletní rekonstrukce, která omezí dopravu přes hranici až do konce srpna příštího roku. Stavební firmy na obou stranách hranice sladily své harmonogramy tak, aby opravy probíhaly současně.
2: Českou část opravy zajistí s využitím dotací Moravskoslezský kraj. Náklady jsou zhruba 29 milionů korun. Druhou část opraví polská strana. Rekonstrukce se týká nosné konstrukce, pilířů, chodníků i osvětlení. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
3: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
4: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033. Volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3,3 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech. První školení mají za sebou komisaři pro komunální volby v Rožnově pod Radhoštěm. Do 14 okrsků ve městě usedne celkem 138 členů volebních komisí. Vedení radnice nechala všechna místa obsadit bez problémů. Podle Hany Bočkové, která má ve městě na starosti volební agendu, bylo o členství v komisích větší zájem než v minulých letech.
5: Musím říct, že letos máme teda jako malinký přetlak, co se týče zájmu o působení v okrskové volební komisi, přestože tedy počty těch členů jsou jedny z nejvyšších, které vlastně uvolebníváme právě kvůli komplikovanosti toho sčítání. Takže máme ještě nějaký pár náhradníků.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku přechodně polojasno. Během dne pak očekáváme proměnlivou oblačnost a na většině území přehánky v Beskydech četnější. Večer pak budou přehánky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Opatrní buďte v Ostravě jihu na okružní křižovatce ulice doktora Martínka. Jsou tam v jednom úseku zúžené jízdní pruhy. Na místě probíhá oprava povrchu vozovky a potrvá do 1. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. V této hodině se budeme mimo jiné zabývat tím, že nový ekodukt na československém pomezí už má základy. Nadchod pro zvěř roste na hlavním tahu na Žilinu v Mostech u Jablunkova. Po 10:30 prozradíme podrobnosti. Do té doby ještě tipy pro dnešní den a už za chvíli Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Nebudu prozrazovat poznat, o čem bude otázka, ale možná jenom takové malé vodítko, vydáme se dnes na hory. Muziku tu obstarají právě teď Karel Zich s písničkou Není všechno paráda, potom Hana Zagorová, Já se vznáším, pak tady bude třeba kapela Roxette, MIG21, anebo Karel Gott, ten také zaspívá v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A jako vždy se hned rozblikal telefon u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, jakmile se objevila výzva, že máte volat do našeho moravskoslezského rozhlasového kvízu. Kdo pak je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Zdena.
1: Zdravím vás, paní Zdeno. Nevyhrála jste ještě v září, že ne?
2: Ne.
1: Takže můžete klidně vyhrát dnes, protože my máme pravidlo takové, že každý může vyhrát jenom jednou za měsíc. A protože už je dnes 21., tak těch výherců už máme v září docela dost, proto jsem se ptal. Dnes máme jako cenu knihu Susan Simardové Hledání mateřského stromu. A za tou otázkou se tedy vydáme nahoře, jak jsem naznačoval už v úvodu této hodiny, konkrétně na Lysou horu. Znáte to tam? Byla jste tam někdy?
2: Byla, někdy
1: byla,
2: jo.
1: Byla, takže určitě si vzpomenete, že je tam ten televizní vysílač, on je vidět i z velké dálky. A právě tohoto vysílače na Lysé hoře se bude týkat dnešní otázka. Autorem té stavby je pražský architekt Jiří Trnka, syn slavného loutkářského výtvarníka a režiséra stejného jména, Jiřího Trnky. Ale já se ptám na něco jiného. Víte, kdy byl vysílač spuštěn a kdy začal šířit televizní vysílání? Jenom dodám, že ta výstavba začala v roce 1975. Chcete si tipnout nebo chcete možnosti?
2: Chtěla bych možnosti.
1: Takže za A. Začal tedy vysílat televizní signál, vysílač z Lysé hory 8. října 1979, za B. 1. března 1980, anebo za C. 1. ledna 1981. Tak nevím, možná to bude asi typovačka dneska, tak vám držím palce, abyste to trefila. Kdy? 79, 80 nebo 81?
2: 79
1: to bohužel nebylo. Tak dáme šanci někomu dalšímu. Mějte se moc hezky, nashledanou. A uvolňuji tedy naši telefonní linku 59 611 22 66 a už nám volá někdo další. Kdo je teď na lince? Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Silva.
1: Nerozuměl jsem, poprosím, vaše křestní jméno.
3: Silva.
1: Dobře, můžete odpovídat. Kdy tedy začal vysílač na Lysé hoře šířit televizní signál? Za A 8. října 79, za B 1. března 1980 nebo za C 1. ledna 1981. Co myslíte?
3: Já myslím 1. března 1980.
1: Je to tak? Ale teď mě zajímalo, věděla jste to, nebo jste si zkusila tipnout?
3: No, já jsem si tipla.
1: No, dobrý tip, tak já si myslím, že byste si možná dneska mohla i něco vsadit, třeba něco vyhrajete i většího. Každopádně, teď už máte od nás knihu Susan Simardové Hledání mateřského stromu. Já vám gratuluji a nezavěšujte ještě.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude Lucie Karásková, která se věnuje japonskému umění aranžování květin ikebaně. V čem spočívá její tradice a kouzlo a jak si navíc připravit oblíbené japonské cukrovinky wagashi? I to se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 7 minut bude 10:30, v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava právě dozněla písnička Malotraktorem s kapelou MiG-21 a už za chvíli pro vás budu mít tipy pro dnešní den, zajímavé besedy a taky přednáška o prvohorních pralesích, tak to bude dnešní nabídka rozhlasových pozvánek už za 3 minuty.

0: Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Je teď před námi pravidelná rubrika Tipy pro dnešní den. Jenom připomenu, že tím dnešním dnem je pondělí 21. září a pozveme vás nejprve do Krnova. Žít, tak to je název speciálního večera v Krnově. V kině Mír se tam bude konat setkání s chirurgem Tomášem Šepkem, biochemikem Michalem Pohlutkou a dalšími hosty. Tato akce začne v Krnovské kině Mír v 17.30. Jako bychom dnes zemřít měli a takzvaný čihoštský zázrak. Tak to je pro změnu název akce, na kterou vás v rámci festivalu Bezručova Opava pozveme do hlavní budovy knihovny Petra Bezruče v Opavě. Beseda se spisovatelem a dokumentaristou Milošem Doležalem tam začne dnes v 18 hodin. No a do třetice Muzeum Oderska zve na přednášku s názvem Karbonská botanika a prvohorní pralesy Moravy a Slezska. Začne v 16 hodin, přednášet bude Tomáš Lehocký.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Až se ti jednou bude zdát, zpíval Jakub Smolík v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku pro vás budu mít třeba kočku od Elánu, nebo taky písničku Phila Collinse. Nejprve ale slibované informace. Na československých hranicích v Mostech u Jablunkova vzniká speciální most pro divoká zvířata. Takzvaný ekodukt povede nad hlavním tahem na Žilinu. Zvířata se tak bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici na své migrační trase.
1: Tak jsme na hranicích České republiky a Slovenska a zrovna stojíme u místa, kde dlouhodobě víme, že probíhá migrace zvěře nebo zvířat velkých v rámci nějakého ochrany. Tady tohle území nespadá ani pod HKO, ani pod žádnou rezervaci.
2: Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny je místo ale chráněné jako migrační koridor. Nový ekodukt bude navazovat na blízký podchod pro zvěř pod železnicí. Místem nejčastěji prochází vysoká zvěř, pak ale taky velcí savci.
1: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází, je medvěd hnědý. Nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné, protože se nám asi třikrát už objevil i v Beskydech a je to jedno z mála míst, kudy právě může projít v rámci celé Jablunkovské brázdy.
2: Ekodukt je důležitý taky pro pohyb menších

0: zvířata poroste tráva a keře. Hluk a světlo z cesty odcloní speciální stěny. Hotový bude v příštím roce. Z Mostu u Jablunkova, Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je půl minuta po 11:15. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A v něm samozřejmě nemůže chybět Artur Kubica a jeho pravidelná rubrika Dvakrát měř, jednou řeš. Bude tady už za chvíli a dnes se Artur zaměří na molice na květině a jak na ně.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jeden náš posluchač mi napsal, že má několik let pokojovou květinu a je to bobkový list a dostali se mu do toho molice. A že to nechce léčit chemií, protože bobkový list občas používá do vaření, tak jak na tu molici, která vám doma škodí. Zahradníci na to mají dobrou radu. A to vyndat bobkový list ven, zasadit do zahrady a nechat působit matku přírodu, hlavně přes jaro, léto a podzim. Sluníčko, teplo, déšť a sem tam ostříkání hadicí bude molici nepříjemné a rostlinu tak opustí. No a chemie se bát nemusíte. Zahradníci používají na molici klasickou chemii proti savému a žravému hmyzu a na obalu těchto přípravků je pokaždé napsáno, po jakou dobu takový postřik vyžaduje ochranou lhůtu. U molice je důležité vědět, že má několik vývojových stádií, pak je nutné postřik opakovat třeba po týdnu. Dají se navíc použít přípravky na biologické bázi, třeba postřik olejíčkem se silicemi, což je tekutina obsahující koncentrované těkavé látky z rostlin. Rostlina se tím obalí a molice o ní přestane mít zájem. Už jí nevoní. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Veřejnou sbírkou i soukromými dary řeší ostravské kulturní organizace výpadek dotací od Moravskoslezského kraje. Podrobnosti přineseme ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 3,5 minuty, tedy přesně v 11 hodin, s nimi přijde do studia Lucie Kociánová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. Veřejnou sbírkou i soukromými dary řeší ostravské kulturní organizace výpadek dotací od Moravskoslezského kraje. Stát převedl bezplatně na město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd cyklostezku. Dnes bude polojasno až oblačno, přehánky a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
2: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévr prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
0: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Ostravské kulturní akce nahrazují výpadky v rozpočtu poté, co jim z roku na rok škrtnul dotaci Moravskoslezský kraj. Festival Ostravské dny zachránili soukromí dárci. Klub Fiducia pořádá veřejnou sbírku. Centrum Pant zase zváží, jestli program Léto v centru bude vůbec pořádat. Hejtmanství podle kulturních aktérů vůbec nevysvětlilo, proč jim dotace nedalo.
3: Psali, že podporují aktivity spíš jako folklor a festivaly, ale to nesedí s tím, jaké dotace tam kdo dostal.
4: Říká Ilona Rozehnalová z klubu Fiducia ke snaze zjistit důvod, proč letos neuspěli. Radní pro kulturu Petr Harvánek z SPD, který kandiduje v komunálních volbách, Českému rozhlasu odpověděl písemně.
5: S ohledem na omezenou finanční alokaci není možné podpořit všechny kvalitní projekty.
4: Moravskoslezský kraj přitom letos dotaci navýšil o 10 milionů korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo za oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. Město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd jsou novými majiteli cyklostezky, která obě místa spojuje. Zhruba 3 kilometry dlouhou trasu jim bezúplatně věnoval stát a správa železnic. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
6: Cyklostezka je nesmírně významná. Ona nejenom, že propojuje cyklostezku Bečva s Olomoucí, ale i Olomouc s Ostravou. Má i nejenom nadregionální, ale i mezinárodní význam, protože je součástí cyklotrasy z Krakova do Vídně. Takže je to, co je pro řidiče dálnice, tak to je pro cyklisty tady ta cyklostezka.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku přechodně polojasno. Během dne pak očekáváme proměnlivou oblačnost na většině území s přeháňkami a v Beskydech četnějšími. Večer pak budou přeháňky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Novém Jičíně se na kruhovém objezdu ulice Palackého stala nehoda, počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava startujeme hodinu, ve které vždy přivítáme ve všedních dnech hosta ve studiu. Dnes se ocitneme v úplně jiné kultuře. Lucie Karásková je totiž zamilovaná do japonské kultury. Studuje umění ikebany, aranžování květin a vyrábí tradiční cukrovinky wagashi. Více se dozvíte už za chvilku v rozhovoru, který připravila Kateřina Huberová. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Jsem ráda, když vám můžu představit kohokoliv, kdo má buď zajímavý příběh, nebo vládne zajímavým uměním, nebo má vůbec talent na cokoliv, co je trošku nevšední. A myslím si, že tady se to potkává v případě mého dnešního hosta. Nejenom, že je mladá a půvabná, ale ještě k tomu umí a má talent na opravdu nevšední umění. Nejdříve vám představím Lucii Karáskovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A když řeknu, že jedno z těch umění je tvorba ikebany a potom pečete, já jsem teď úspěšně zapomněla, jak se ty sladkosti jmenují.
2: Wagashi,
1: což jsou japonské cukrovinky.
2: Je to tak.
1: Vy jste trošku postižená touhletou kulturou, ale o ikebaně jsem viděla kdysi jakýsi poměrně obsáhlý dokument a už tehdy mě zaujalo, že to je umění, které jenom nenakládá s květinama. No možná, kde začal váš příběh s ikebanou?
2: S ikebanou za to může Česko-japonské centrum, protože já jsem měla vždycky strašně ráda rostliny. Před pár lety jsme potřebovali na něco pověsit vánoční baňku. A přece nebudeme vánoční baňku věšet jen tak na něco, takže vznikl nápad, že bychom mohli udělat japonskou ikebanu, protože to mělo být v japonské kavárně. A já jsem se toho ujala a už jsem u toho nějak zůstala.
1: To je opravdu něco, co třeba v tom Japonsku se studuje vlastně nekonečně dlouho. Každý pohyb s tou květinou vlastně má nějaký svůj význam. Tady jako moje veškeré povědomí končí. Takže kdybychom si měli nechat vysvětlit, jako v čem vlastně spočívá ta zvláštnost toho japonského aranžování květin.
2: Já bych možná začala takovou jakoby odchylkou od toho evropského aranžování, protože my tady na západě vnímáme květiny hlavně při pohledu na ten květ jako takový. Čím je to otevřenější, barevnější, čím je kytice bohatší, tím více to bereme jako větší ukazatel krásy, kdežto v Japonsku se k těm květinám přistupuje, takže by ta celková aranž měla být jako harmonický celek. To znamená, používají nejen květiny, otevřené i zavřené, každé má svůj význam, ale i jiné části. Ať jsou to větvičky, ať jsou to různé traviny, různé části stromů, řekněme keřů a podobně. A všechno má svůj význam. Mělo by to dohromady tvořit opravdu harmonický celek, hrát si i s prostorem, jak u Japonců platí méně, je občas více, takže hlavně jakoby tu aranži nepřeplácat.
1: Ono to vlastně vesměs mívá velmi minimalistický charakter a když mluvíte o té harmonii, tak když to vzniká, tak člověk nejdřív nechápe, co ten člověk dělá, protože on třeba tu kytku poměrně dost ořeže, oseká, ačkoliv sama o sobě vypadá nádherně, tak on ji teda ještě zbrousí. A pak vlastně stéblo po stéblu se nějak skládá a výsledek je potom takový, jakože člověk má pocit třeba, že se někdy ta kytka vznáší nebo že fakt jako drží ve vzduchu. Kde se tady člověk s tímhle uměním potká, když žije teda v tom Česku? Tohle je vlastně filozofie, anebo určitě se tam ta filozofie nějak do toho promítá. Kde jste se to učila vy?
2: Já mám učitelku, která je Japonka, působí aktuálně ve Velké Británii v Londýně. Je to profesorka školy Ikenobo, což je nejstarší škola ikebany na světě. Ta vznikla už před více než 550 lety. A teprve potom začaly nastupovat, řekněme, novější školy a novější směry, které každé mají nějaké svoje specifikum, ale já to vysloveně studuju tak, jak se to učí v Japonsku přímo od Japonky.
1: Působící ve Velké Británii.
2: Působící ve Velké Británii.
1: A jak taková výuka vypadá?
2: Lekce máme online, máme nějaké studijní materiály, ona občas přijede tady do Ostravy, teď tu bude zrovna na japonských dnech, bude mít dva workshopy, takže super příležitost se s tím taky seznámit.
1: Pardon, a já si představuju teda tu domácí výuku online. Vždycky dostanete zadání, jaké pomůcky si máte připravit?
2: Ne, tam záleží na tom, jaký má člověk, řekněme, level v rámci té ikebany, protože stejně jako třeba v bojových uměních jsou různé stupně. Aha. Každá ta škola má nějaké svoje stupně studia. A podle toho, kde člověk zrovna je, tak se rozvíjí nějakým určitým směrem. A na základě toho si připravuje materiály, potom v rámci online hodiny si vlastně hodnotíme navzájem ty naše výtvory a říkáme si, jaká zatím stojí třeba filozofie.
1: A vy jste teda na nějaké úrovni?
2: Já teďka studuju 4. certifikát, takže už jakoby středně pokročilý.
1: To jsme se nedostali k těm cukrovinkám ještě, ale tak všechno má svůj čas. Tak ten já teď trávím s Lucí Karáskovou, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes se věnujeme zvláštním druhům umění. Jedno souvisí s sladkostmi, k těm teprve dojdem, a jedno zase s květinami či rostlinami, s Lucí Karáskovou, to je můj dnešní host. Říkala jste, že vy už sama jste teda na nějaké pokročilejší úrovni a že vlastně škola ikebany je jako škola čehokoliv jiného. A když jste popisovala třeba vaše domácí úkoly, tak jste mluvila o tom, že uděláte nějakou aranž, pak se o ní bavíte a vy vlastně objasňujete, co za tou aranží stojí. Chci se dostat do vaší hlavy. Když to děláte, když to aranžujete, tak jaký je to příběh a proč teda větvičku dáte doprava a ne doleva? Jak u toho člověk myslí?
1: Záleží, co zrovna aranžuje, protože ta moje škola má 4 takové typické směry nebo 4 typické styly toho aranžování. Některé mají volnější pravidla a některé jsou opravdu velice striktní. Pokud pracujeme s aranžemi, které mají volnější pravidla, tak tam opravdu platí to, co se říká, že ikebana nebo ta výsledná aranž odráží srdce toho, kdo to aranžuje. Když dostanou 2 lidi úplně stejné materiály, pokaždé to bude vypadat úplně jinak, což je na ikebaně naprosto úžasné. Právě nějaká taková ta vnitřní touha ukázat to vaše vidění světa se potom odráží v tom, kam umístíte jednu větvičku, jak moc ohnete květinu, kolik listí třeba z té dané větve dáte dolů a kolik ho tam necháte. I vlastně to, co se zrovna děje venku, protože ikebana jako taková je hrozně svázaná s tím, co zrovna je za roční období, co venku kvete. Jestli slavíte nějaký svátek, opravdu to odráží vlastně takové to každodenní vidění toho světa.
0: Vy si uvědomujete, když tu ikebanu vytváříte, že teď, já nevím, myslíte na něco konkrétního, nebo se něco konkrétního ve vás odehrává, anebo že víte, že touhle kytkou teď znázorňujete něco konkrétního. Snažím se dostat co nejhloub.
1: Jo, občas to tak bývá. Občas, když jdu kupovat květiny, tak si řeknu, že mám náladu udělat něco elegantního, takže potom sahám po květinách, které opravdu vypadají elegantně, úzké linie. Ta aranž je velice minimalistická. Občas prostě mám chuť na nějakou divočinu. Tak...
0: Jak vypadá japonská divočina, se mě zajímalo.
1: Více barviček, více větviček. Většinou používám jako květiny, které mě jsou třeba bližší, třeba chryzantémy.
0: Mluvila jste o tom na začátku, to mě zaujalo, že kytice anebo nakládání s květinami v tom našem pojetí, čím větší, honosnější, barevnější, taky o té aranži to je samozřejmě, tím tedy jako větší vyjádření toho něčeho, jako hodnoty luxusu, nevím, krásy a tak dál. Dostane člověk v Japonsku takovouhle nějakou kytku k narozeninám? Nebo dávají si Japonci kytky k narozeninám?
1: Japonci si nedávají úplně kytky k narozeninám, ale kytky si dávají většinou jako ocenění za něco a paradoxně dostávají i muži.
0: A jsou to taky takové kytice, jako známe my?
1: Ne úplně, většinou je to něco takového jednoduššího, ale stává se i to, že třeba v rámci korporátu si vystavujou dole normálně na recepci třeba ikebanu, nebo mezi kamarádkami si můžou dát ikebanu k nějakému výročí nebo pro radost. Vím, že moje učitelka takhle vozívá ikebanu nebo vytváří ikebanu vždycky pro nějaké svoje známé nebo kamarády v Anglii.
0: Trošku háklivější na převoz potom, ne?
1: No, musí se na místě improvizovat.
0: Si vlastně neumím představit, když má člověk takový koníček, tak vy to studujete, to je jedna věc. A jestli si to dělá tak jako z dlouhý chvíle, jako nemám co dělat, tak já si nějakou vyrobím. A prostě to dělá jenom proto, že je to činnost. A nebo ikebana se vždycky dělá k nějaké příležitosti, kvůli něčemu.
1: Ne, to je pro radost. Vysloveně pro radost, i já to dělám jako sobě pro radost, protože to je neskutečný relax na hlavu.
0: Když jsem viděla ten dokumentární snímek a ten člověk to vyráběl, jako kdyby se to nedalo dopředu vlastně promyslet, že to vzniká teď a tady, to, co chytnu do ruky, tak mě teď k něčemu inspiruje. A není to připravený?
1: Ano a ne. Jsou některé aranže, které se opravdu musí naplánovat, protože ty složitější styly, třeba Rika, což je, řekněme, nejsložitější styl té mojí školy, tak to je opravdu velice komplexní aranž. Jsou tam různě zohýbané kousky rostlin a toto se musí opravdu naplánovat. Vybírá se na to dopředu materiál a musíte vědět, co chcete dělat.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Povídám se s Lucí Karáskovou, mladou dámou, která propadla umění ikebany a opravdu to studuje u učitelky, která působí ve škole, která má letitou tradici.
1: Přesně tak.
0: No a pak jsme zmiňovali ještě něco, co teda s kytkama fakt vůbec nesouvisí, ale naopak to souvisí s mlsáním. Já jsem zase úspěšně zapomněla, jak se ta cukrovinka jmenuje.
1: Vagaši.
0: Vagaši, ano. Wasabi mi naskakuje, ale to je dost jiná chuť. A tohleto je zase, jaký druh pochutiny?
1: Vagaši je typické japonské cukroví. Je to strašně moc různých druhů, ale v době, když se do Japonska začaly dostávat naše západní cukrovinky, tak oni měli nějakou potřebu rozdělit to jejich tradiční a ty západní vlivy. Takže tomu svému tradičnímu začali říkat wagashi a těm západním vlivům začali říkat yogashi.
0: Aha.
1: A to va znamená v tom slově harmonie, ale taky se tak označujou vlastně všechny typické japonské věci. Ať už je to wafuku, tradiční japonské odívání, wagashi, japonské cukrovinky, washoku, tradiční japonská kuchyně, všude je va.
0: A my se teda logicky musíme zastavit u wagashi, protože vy to umíte vyrábět.
1: Tak.
0: Jo. Čili když řeknu cukroví, je tam kde co. Když řeknu wagashi, je tam kde co.
1: Přesně tak.
0: No a vy umíte ale wagashi vyrábět, tak co umíte z toho vyrábět?
1: Víceméně, co je zrovna potřeba, ale taková moje specialita je nerikiri.
0: A hned jsme chytřejší, ano.
1: Já bych to připodobnila vzhledem trošičku k českému marcipánu.
0: Ano.
1: A zase jsme zpátky u těch květin, protože ty jsou velice často motivem. Nicméně chuť to má úplně jinou. Já si myslím, že Eliška Konupková to kdysi, to je další taková česká specialistka, ta je na tyhle cukrovinky, tak to kdysi připodobnila tu chuť k takové sladké bramborové kaši.
0: No, to člověk na to hned dostane chuť, když to takhle slyší.
1: Ona ta chuť je hrozně nevýrazná, ale má to svůj důvod, protože to wagashi, zase jsme zpátky u harmonie, wagashi se používá k čajovému obřadu, protože ta typická sladkost těch cukrovinek jde dohromady krásně s tou hořkostí toho čaje, co se používá při tom čajovém obřadu. Takže většinou zkusíte cukrovinku, máte trochu sladko v ústech a pak se napijete čaje a přijde vám, že ten čaj je o něco sladší.
0: No takhle já piju čaj i kafe, teda musím říct, že k tomu přikusuju něco, co mi vyvažuje tu chuť. I když chutná mi hořká káva i hořký čaj, ale když si to chci užít, tak vlastně v kombinaci s nějakou jinou chutí, to je pravda. To asi není úplně pečení takového typu, jako to známe v naší kuchyni, nebo jo?
1: Moc ne, spíš se jedná o vaření, bych řekla.
0: Dobře.
1: Protože nejčastěji používané suroviny jsou tam různé luštěniny a věci rostlinného původu, rýžová mouka a podobně.
0: Z luštěnin se dělají sladkosti?
1: Mm-hmm, a z fazolí, hlavně dobře. Z fazolí. Člověk by nepoznal, že jsou to fazole.
0: Takže třeba jsem to ochutnala a aniž bych tušila.
1: Tak.
0: Dobře.
1: Smíchá se to vlastně s vodou a většinou se to někde na pánvi musí vařit a míchat, aby se to nepřipálilo, protože tím, že se používá hodně fazolové pasty, tak ona má úžasnou schopnost absorbovat úplně veškeré pachy, co jsou kolem.
0: Aha.
1: Takže jakmile máte třeba salám v ledničce, tak potom květinka chutná jako salám. Pokud to vrnci připálíte, tak pak můžete celou dávku vyhodit, protože bohužel to chutná spálení úplně všechno.
0: Takže není to úplně jednoduché takovou věc připravit.
1: Chce to notnou dávku trpělivosti, trochu cviku, protože s tím těstem se nedá pracovat dlouho, ono to potom začne lepit. Mm-hmm. To je trošičku jak práce s modelínou. Potřebujete trochu šikovnost, protože zase ta daná věc, kterou se snažíte stvárnit, by měla připomínat něco, co je venku.
0: Aha, takže vyrábí se nějaké konkrétní tvary.
1: Na
0: něco.
1: Podzim třeba se dělají momiji, to jsou červenající listy javoru. To je takový tradiční motiv. Na jaře kvetou sakury, takže se dělají různé sakurové kvítky.
0: Co se jí v létě?
1: V létě je vám většinou vedro, takže se používají motivy vody.
0: A zima nabízí?
1: Různé sněhové vločky, například švestkové květy, protože švestka je první strom, který začíná kvést, většinou kolem ledna, února. Nebo tady po Evropsku třeba vánoční stromečky.
0: Helejte, co jste normálně svým vlastním povoláním?
1: Finanční manažer.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: let posloucháte Český rozhlas Ostrava a stále se pohybujeme uprostřed velmi křehkého umění s Lucí Karáskovou, to je můj dnešní host. Dokáže vyrábět ikebany, dokonce to studuje opravdu zcela seriózním způsobem. Do toho teda umí péct japonské speciální pochutiny. Povolání máte teda jako velmi prozaické až pragmatické finanční poradkyně. To je zajímavá kombinace talentů.
1: Ona, ta moje práce je hrozně nekreativní. Když člověk kouká celý den do tabulek a pracuje s čísly, tak potřebuje tu hlavu potom vyventilovat trošičku jiným směrem. Takže já si myslím, že tady ty tvůrčí činnosti a tvůrčí obory právě naopak úplně úžasně vyvažují tu každodenní rutinu v té práci.
0: Nepochybuju o tom. Co tam máte ještě schovanýho dál mezi schopnostmi a věcmi, které tak nějak k životu potřebujete?
1: Ještě kimona. Ale ono to jde všecko dohromady.
0: Kdy jste se s tím vůbec potkala? Protože tohle už je opravdu pronikání do té japonské kultury se všem všudy. Vy na to jdete přes tyhle ty praktické umělecké disciplíny, ale co bylo impulzem?
1: No, já jsem měla takové nějaké tíhnutí k Japonsku už od malička, i když si vlastně nepamatuju přesně, kde to vzniklo, ale takové mé podezření je při prohlížení různých časopisů, ať už to byl Cocktail nebo různé cestopisné knížky, co měli naši vždycky doma. To Japonsko se mi hrozně líbilo. Potom i později jsem se začala věnovat, ať už to byly odívání, gejši, začala jsem se věnovat i čaji a od toho to tak postupně jako přecházelo k té ikebaně a k tomu wagashi.
0: Nenapadne vás někdy, jako jestli jste se narodila do správného místa?
1: Jo, občas jo. Občas si říkám, že jsem myslí trochu Japonec.
0: Mluvíte o té estetické stránce a ta se vlastně jako obtiskuje úplně ve všem. I v tom oblečení, v těch květinách, i v tom jídle. Nacházíme to pořád. Leze vám to tak nějak do běžného života?
1: Já si myslím, že vleze, protože jsem zjistila, že od doby, co se věnuju třeba té ikebaně, tak najednou vidím některé věci trošičku jinak. Ať už z estetického hlediska na některé věci koukám jinak. Trochu se mi změnil šatník za tu dobu.
0: Moment.
1: Začala jsem zjednodušovat.
0: Ano, co máte na sobě?
1: Začala jsem zjednodušovat. Doma mám spoustu najednou japonských knížek. Hlavně o kytkách a kuchařek. Takže ta ikebana, to wagashi je opravdu všudy přítomné a i ta mysl se tím časem nějak sklidnila. Člověk, když se naučí vlastně relaxovat,

0: při té ikebaně, tak najednou má spoustu času přemýšlet o jiných věcech, podobně jako v józe, prostě některé věci nechávat být a tak nějak si plynout. V tom běžném životě mě to jako prolíná do toho fungování tak nějak samo. Ze začátku má člověk pocit, že přepíná vlastně mezi světy, ale tím postupným, řekněme, fungováním se
1: vy jste
0: to tak
1: si
0: nějak
1: vytvořila
0: sloučí.
1: Svět, jo.
0: Tak.
1: Jak říkám, je to nakukování za velmi zajímavé dveře. Tak já vím o tom, že vy za nějaký ten týden se budete moci nějak realizovat.
0: Budu mít workshopy na Vagaši, takže určitě přijďte.
1: Takže si smlsneme.
0: Ano, dole v gastrozóně bude i nějaké Vagaši, že člověk může opravdu oskoušet, osahat, ovonět, ochutnat, co to vlastně je. Jak jsem říkala, přijede moje učitelka ikebany, takže na workshopech ikebany můžete poznat i krásu květin. Já budu překládat, protože paní profesorka hovoří pouze anglicky a japonsky. Tak ať tomu všichni rozumí.
1: No a propo, jak to máte s japonštinou?
0: Učím se a je to složité. Tak bych to shrnula.
1: Předpokládám, že když člověk vytváří ikebanu, takže se ocitne v bezčasí.
0: Přesně tak. Začnete aranžovat a najednou zjistíte, že je o hodinu později. I takhle dlouho to může trvat.
1: No tak tedy. Tak aniž bychom teď něco aranžovali, ale povídali jsme si o spoustě zajímavých věcí, co vám teda popřát?
0: Možná pevné nervy s festivalem.
1: No tak ať je vám přáno všechno, co by vám mělo dělat radost.
0: Děkuju.
1: Já děkuju. Lucie Karásková byla dnes mým hostem a moc mě těšilo. Děkuju vám.
0: Mě taky. Děkuju. Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A co je před námi ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava? Mezi 12. a 13. hodinou jako vždy hudební pošta, tedy písničky na přání, když to řekneme stručně. Po 13. hodině osobnosti Česka. Hostem Oskara Hesse bude dnes zpěvačka Jitka Zelenková. No a humoriáda mezi 16. a 17. ta bude jako vždy nabízet scénky a ukázky z pořadů a dnes bude hostem ve studiu herečka Libuše Švorová.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Za 4,5 minuty bude pravé poledne, tedy 12 hodin. A to tady budou aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Do studia s nimi přijde Lenka Blažejová. Mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že v Ostravě dnes začíná proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem, který se skrýval v zahraničí. Tak ještě jednou za 4 minuty teď už zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ostravě dnes začíná proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem, který se skrýval v zahraničí. Někteří lidé v Ostravici si nepřejí bytovky nedaleko Peřejí. Zákazníci O2 můžou mít problémy s připojením k internetu. Zítra bude oblačno, místy čekáme přehánky a teploty kolem 15 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Okresní soud v Ostravě za půl hodiny začne řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do České republiky.
3: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Lidé v Ostravici chtějí omezit výstavbu bytů u tamních Peřejí. Investor tam plánuje 3 bytové domy, ve kterých má být 72 bytů. A to včetně parkování pro více než 100 aut v přízemí budov. Podle lidí z okolí je stavba předimenzovaná a mají strach například z nárůstu dopravy.
4: Tady ty cesty jsou všechny fakt hodně úzké.
5: Petra Kubaláková má dům hned vedle plánované výstavby.
4: Tam se prostě nějaké auto s turistama, s kočárkama se tam fakt hrozně blbě vyhýbá.
5: Místní se bojí i znečištění podzemních vod z plánované čističky. Jak Českému rozhlasu písemně odpověděl zástupce investora Jaroslav Jemelka, navržená dopravní řešení odpovídají odborným posudkům.
6: Obavy místních obyvatel týkající se možného ovlivnění podzemních vod bereme vážně. Dosavadní odborná posouzení a stanoviska nepotvrdila, že by navržené řešení mohlo představovat riziko pro podzemní vody.
5: Podle investora celý záměr svým pojetím respektuje charakter Beskyd. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
1: Operátor O2 má aktuálně velký výpadek pevného internetu a internetové televize. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Firma výpadek potvrdila na síti X. Výpadky spojení hlásí uživatelé z Ostravy, Prahy, Brna, Liberce, Opavy nebo Krnova. Společnost radí opakovaně zařízení restartovat anebo zapnout a vypnout režim letadlo. Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Podle mluvčí radnice Jany Raškové začíná jejich zasedání v 15 hodin a přenos je možné sledovat i online na internetu.
7: Zastupitelé budou například schvalovat sloučení mateřské školy Benátky se základní školou Rokytnice, ke kterému by mělo dojít od ledna příštího roku. Rozdělí taky dotace na sociální služby a na obnovu staveb a projednají i žádosti o podporu 2 vsetínských sportovních klubů, Zbrojovky a Fastavu.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy čekáme přehánky, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Zítra přes den v regionu většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech. Večer pak ustávání přehánek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 11 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Novém Jičíně se na kruhovém objezdu v ulici Palackého podařilo odstranit následky nehody a provoz je tam už plynulý.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám opět přeje Richard Piskala. Před námi je hodinová hudební pošta, tedy písničky na přání pro vaše oslavence. 59 611 22 66. Pokud chcete někomu poblahopřát, někomu, kdo slaví, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Decibely lásky zpíval Michal David, no a teď už na plné decibely bude zpívat Karel Gott za chviličku písničku Žít, kterou vybrala paní Jarmila z Vyšiní Lhot. Dobrý den, paní Jarmilo.
2: Dobrý den, pane Piskala, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes má krásné 70. narozeniny kamarádka Alenka Golová z Frýdku. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, ale hlavně to zdravíčko. To přejí Jarka Ruda, syn Kamil, Nemetovi Salachovi a všichni, co ji mají rádi. A ještě bychom chtěli pozdravit Milou Švagrovou, Alenku Stalmachovou z Frýdku a říct, že jsme včera mysleli na ní i na Verku. Vám, pane Piskala, moc děkuji za vybraní písničky a mějte se krásně.
1: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, naschledanou, paní Jarmilo.

0: Žít a Karel Gott v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Horních Bludovic. Zdravím pana Emanuela. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům. Přání, zdraví, podání ruky, obejmutí a přátelskou pusu k narozeninám Majce Fojtíkové kamarádi éterem spolu s písničkou Do Beskydské tiché posílají. S poštou si Majko kdysi chodila a lidem dobré zprávy nosila, ale i dneska je potěšíš, když jim na životních oslavách či jiných akcích dobře navaříš. Přejeme ti, Majko, štěstí a boží požehnání. Ať jsi stále taková, jakou tě známe, protože právě takovou tě rádi máme. Do tiché živio volají kamarádi Klimšovi, Pustkovi, Kantorovi, Vančurovi, Helenka ze Staňou a také z Německa, Myškovci. Děkuji za písničku Živio, živio voláme do tiché.
0: Posílám písničku, kterou jste vybral a přeji krásný den, pane Emanueli. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava má pro někoho pan Mirek z Melče. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače tohoto rádia. 26.9. oslaví své krásné narozeniny můj bratr Milan Augustník a 27.9. švagr Jiří Čendlík. Přeji jim hlavně zdraví, zdraví, zdraví, protože to jsou bývalí horníci. A štěstí. Děkuji za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, pane Mirku, naslyšenou.

0: Dozněla jedna z hodně oblíbených písniček tohoto pořadu, tedy hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Lapaloma v podání Karla Gotta a Semina Rossiho. Pokračujeme dál, je tady paní Zdeňka ze Studénky. Zdravím vás, dobrý den, paní Zdeňko.
1: Dobrý den, vážená redakce. Ráda bych popřála k dnešnímu svátku Matouškovi Vřeskému do Veselí nad Moravou. Milý Matoušku, štěstí nenech náhodě, život ať máš v pohodě, ať nechybí ti vůbec nic a osud ti dá ještě víc. Přeji hodně zdraví, štěstí a pohody a rovněž tak hodně úspěchu ve škole. Posílám hudební dárek od Jakuba Smolíka, říkej mi táto. Pozdrav posílám vám všem v redakci a děkuji vám za krásné pořady, které vysíláte. Vám, pane Richarde, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase naslyšenou se budu těšit.
0: Ráda se stalo, mějte se moc hezky, paní Zdeňko. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Jakub Smolík a společně s ním také Viktorka Genzerová, říkej mi táto.

0: 59 611 22 66. To připomínám telefonní linku k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava do hudební pošty. Teď zdravím paní Janu, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji všem krásné pondělí a mám prosbu, chtěla bych nechat zahrát nějakou pěknou směs Moravanky pro maminku, paní Aničku Holaňovou do Jisterníka, s tím, že všechny sestry se připojeme k přání, ať je jí hezky a ať má pěkné dny. Děkuju moc krát.
0: Posílám Moravanku, zdravím vás do Prahy, to jsem nezmínil. Písnička všem letí, jak jste říkala, do Jisterníku.
1: Děkuji moc krát.
0: Mějte krásný den, naschledanou.
1: Mějte taky.

0: Moravanka hrála a zpívala v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je na lince paní Dana z Čermné. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu popřejete?
1: Já bych chtěla nechat mojemu příteli, který se dožívá.
2: Já beru tenko.
1: 79 let. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčku.
0: Dobře, tak já posílám písničku, kterou jste vybrala. Zahraje a zaspívá skupina Bluff. A vy se mějte moc hezky. Naschledanou.
3: Stanica Čaca, osobný vlak do najkrajšieho mesta Bohumína je pripravený k odchodu na kolaji prvej.

0: Skupina Bluff a jejich nesmrtelný hit Verkovi cuk v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Už je teď na lince paní Eva ze Suchých Lasců. Dobrý den, paní Evo.
1: Dobrý den, zdravím. Já bych chtěla nechat zahrát svému manželovi, Františku Pentákovi, jeho 70.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Kristián Korner z Koblova. Bavit se budeme o zahradě v konci září. Poradíme se zavlažováním, hnojením a přípravou na další sezonu a nabídneme inspiraci, co se dá ještě vysévat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme v hudební poště. Na lince je paní Eliška z Václavovic. Dobrý den, paní.

0: Paní Eliško. Halo, halo, paní Eliško. Tak to mě moc mrzí, ale paní Eliška asi nevydržela na lince. Co se dá dělat? Musíme dát prostor někomu dalšímu. Tak kdo je na lince teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Broňka. Já bych chtěla zahrát písničku Jedeš o hadějinu.
0: Dobře, tak já ji rychle přechystám. Paní Broňkovi už to znáte, že když se dovoláte přímo do vysílání, tak potřebujeme nejprve název skladby. Tak já už ji hledám. A pro koho to bude? Máte slovo.
1: Chtěla bych dnešní písničku poslat panu Matoušovi Gemzovi do Donyho Benešova k jeho krásnému svátku. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně božího požehnání mu přeje syn Paja s Eliškou a přidává se také manželka Iva s dcerou Tereskou a Broňka s nimi přáteli a známi my a celá její rodina. Děkuji za zahrání, vám přeji hezký přijezd domů a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou, paní Broňko.

0: Hedešohe, Jedinu a Galánečka v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Pan Karel z Karviné už je také s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý po obědě, pane šéf redaktore Richarde Piskalo, tady Karel z Karviné. Zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, včetně rozhlasové rodinky a celé rozhlasové rodinky všech posluchačů a celého rádia. A ve čtvrtek mají svátek Jaromíry, jednoho jmenuje se Jaromír Šeliga a je z Dětmarovy zález. Přeji mu hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Tučte konto bance, ať má chuť do dalšího tance. Kapse trošku drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých. Tomu boží požehnání, tomu z celého srdce přeje Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení. A všem přeju hodně zdravíčka. I vám, pane Richarde, samozřejmě.
0: Děkuji, mějte se
1: i vy
0: moc hezky.
1: Děkuji za vyřízení a mějte se krásně.
0: Naschledanou, pane Karle.
1: Naschledanou.

Mali Bialy domek, písnička, která teď dohrála v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a byla to už závěrečná písnička na přání v tomto pořadu. Za 7 minut jsou před námi zprávy Českého rozhlasu Ostrava, mimo jiné o tom, že začíná topná sezóna. Teplárny postupně začínají topit v souvislosti s ochlazením v tomto týdnu. Bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Také o tomto tématu přinese více podrobností Lenka Blažejová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Topná sezona postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Kopřivnice hledá firmu na obnovu Bezručovy vyhlídky. Zítra bude v regionu oblačno s přeháňkami, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažijová. Vítejte. Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou a zákaz účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Jakub Unucka.
4: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
2: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezona tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů. V noci budou klesat k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Kopřivnice chystá kompletní opravu Bezručovy vyhlídky. Ta je uzavřená přes 2 roky. Město musí kompletně nechat vyměnit ocelovou konstrukci, hledá aktuálně zhotovitelskou firmu a samotné práce pak mají začít v listopadu. Přijdou na více než 2,5 milionu korun. Radnice požádala kraj o dotaci. Pokrýt by mohla až 80% nákladů. Vysvětlila za Kopřivnici Karolína Talajková.
5: O dotační podporu chtěla Kopřivnice požádat už v březnu. Podání žádosti v jarním termínu ovšem znemožnil složitý povolovací proces v chráněném území. Klíčové rozhodnutí krajského úřadu město získalo až v květnu a žádost proto podá v další výzvě s uzávěrkou 30. září.
2: Zástupci Charity Olomouc právě dnes otevřeli na třídě kosmonautů nové poradenské centrum pro cizince. Pomáhat jim bude například při jednáních s úřady nebo s tlumočením. Pokračuje charitní koordinátorka pomoci Ukrajině Kristina Goša.
6: Cíle poradenského centra vychází už z názvu vlastně projektu, pod který spadá, a je to společně k integraci, teda k tomu, abychom klienty zvládli zorientovat a vést k samostatnosti v naší společnosti české, aby se začlenili a aby byli plnohodnotnými členy společnosti, a k tomu se budeme snažit vést.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy přehánky, teploty 9 až 5 stupňů, přes den pak většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty zítra 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 7 až 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na Rudné ulici v Ostravě Porubě ve směru na Havířov došlo k nehodě 2 osobních aut. Policie už okolnosti nehody vyšetřuje, je tam kolona, dejte na to pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá. A maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak
1: rebelie.
2: Člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou long tong sally, piri michigan, ta da da da da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu. Já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Kréme, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy a vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně, a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo? Takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku stvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta terapie. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě bym lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože. Má hlas super, dělá si to všechno sama. Má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná přes zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, to jsou samý pomalý a se neprodá, a hrozný problém.

0: to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá struna Plzeň. To je recept na váš hlas?
0: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, aby mě to uspalo, hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. Co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný.

0: báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud odložil proces s uprchlým Petrem Wolfem. Nový termín stanovil na říjen. V Mostech u Jablunkova vzniká nad hlavní silnicí na Slovensko speciální most pro zvířata. Služby O2 už fungují bez výpadků. Operátor dopoledne řešil problémy s připojením k internetu. Zítra bude oblačno s teplotami do 15 stupňů a přehánky. Začínají aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě neřešil. Mluvčí Dalibor Zecha uvedl, že advokát obžalovaného požádal o odročení kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky pak Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Ředitelství silnic a dálnic staví v Mostech u Jablunkova nový ekodukt. Speciální most pro bezpečnou migraci lesní zvěře vzniká těsně u hranice se Slovenskem na silnici 1/68. Hotový bude v příštím roce, říká za ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
2: Délka ekoduktu v Mostech u Jablunkova bude dosahovat 40 metrů. Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85. Stavba ekoduktu v Mostech u Jablunkova počítá s rozšířením komunikace, s rozšířením silnice 1/68 o odbočovací pruh na odpočívku ve směru do České republiky.
0: Jednotlivé kraje se připravují na volby a školí členy volebních komisí. O práci v komisích je třeba v Rožnově pod Radhoštěm velký zájem a radnice eviduje i náhradníky. Roli hrají i vyšší finanční odměny. Novinkou je, že své předsedy a místopředsedy určují komise v tajném hlasování.
3: Podle Hany Bučkové z Rožnovské radnice přitom nejde jen o reprezentativní funkce.
4: Největší odpovědnost má ten předseda, který odpovídá vlastně za průběh voleb, za průběh hlasování ve volební místnosti.
3: O práci v komisích je letos ve městě zájem. Poprvé v ní zasedne jako místopředseda 18-letý Emil Andres.
5: Chtěl jsem mít jako na to místopředsedu, sice to bude o něco těžší povinnosti než klasický člen té volební komise. Myslím si, že to prostě bude mít i nějakou svoji hodnotu. No.
3: Do 14 okrsků zasednou kromě 18-letých nováčků hlavně zkušení matadoři. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení anebo zapnout a vypnout režim letadlo.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji oblačno, místy čekáme přehánky, teploty 9 až 5 stupňů. Přes den většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty zítra od 13 do 16 stupňů. Na horách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na aktuální nehodu na silnici 1/58 u obce Petřvald na Novojičínsku. Srazilo se tam osobní auto s traktorem. Dá se zatím projet kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přesně 4 minuty po 14. hodině startuje pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Vítek Goršanov. Přeji vám dobrý poslech, dobrou náladu při pondělku. Počasí je takové, řekl bych, no, oproti včerejšku ochlazení, sem tam přehánka, sem tam sluníčko. Marná sláva, už jsem to dnes někde asi říkal, chybí nám 2 dny do začátku astronomického podzimu. Máme 21. září. Svátek slaví Matoušové, tak vám, pánové, přejeme vše nejlepší. No a nabízíme písničky, které nestárnou, třeba od Dalibora Jandy nebo zpěváka, který si říká Xindl X. A máme toho mnohem víc. Třeba nás čeká další díl řidičské abecedy. Dnes se mimo jiné o tom, jak správně používat blinkry. A další kolo naší zářijové houbařské soutěže jsme ještě dneska, myslím, v éteru nezaznamenali. A je možné, že to bude právě dnes odpoledne, tak buďte pozorní. A začneme i aktuálním tématem. Ex-náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka, zvolený za ODS, dostal za manipulaci manipulace s veřejnými zakázkami podmínku a musí zaplatit 2,5 milionovou pokutu. Dohodu o vině a trestu dnes schválil krajský soud v Ostravě a byla u toho i naše reportérka. Podrobnosti k této kauze už za malý okamžik.

0: Krajský soud v Ostravě dnes potrestal ex-náměstka hejtmana Jakuba Unucku, zvoleného za ODS, za manipulaci se zakázkami. Z 10 obžalovaných dostal vůbec nejpřísnější trest. Soud dnes potvrdil dohodu o vině a trestu. No a v soudní síni dnes byla i naše kolegyně, reportérka Českého rozhlasu Ostrava Klára Křižáková, která je teď už se mnou ve studiu. Klárko, dobré odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne.
0: Z čeho konkrétně se tedy Jakub Unucka zpovídal?
1: Na začátek připomenu, že jde o případy z let 2020 až 2023, kdy byl Jakub Unucka náměstkem hejtmana. Firma, kterou měl zvýhodňovat, je společnost Marvio. Ta mu nejprve dělala předvolební kampaň, potom začala dostávat i drobnější veřejné marketingové zakázky od krajských organizací. Celkově mělo jít o 8 smluv. A tady se právě vyšetřováním prokázalo, že tyto zakázky byly společnosti ve výběrovém řízení upraveny na míru a politik za ně dostal úplatky. Firma tak například vytvořila i webové stránky Moravskoslezského energetického centra, později dostala i zakázky na čištění komunikací správy silnic Moravskoslezského kraje. Podle obchodního rejstříku ale firma v tomto oboru vůbec podnikat neměla. Obdobné zakázky pak měla od krajské správy silnic dostávat i firma N&N Facunová, stejně tak zvýhodněné a rovněž za úplatky.
0: Jaké tedy padly tresty a kolik dalších lidí bylo obviněných?
1: Dnes před soudem spolu s Jakubem Unuckou stanulo dalších 7 lidí a zástupci dvou právnických osob. Všichni už dopředu přijali dohodu o vině a trestu od evropského veřejného žalobce Víta Koukala, který jim za to nabídnu mírnější tresty. Konkrétně ex-náměstek hejtmana Jakub Unucka tak odešel s 3letým podmíněným trestem s 5letou zkušební dobou. Má zakázané přijímat dotace a účastnit se na veřejných zakázkách. Součástí trestu je i pokuta ve výši 2,5 milionu korun. Trest Jakuba Unucky je nejpřísnější, protože byl tehdy ještě veřejným činitelem a měl z toho prokazatelný finanční prospěch.
0: A jak tedy vysoká byla způsobená škoda?
1: Výše té způsobené škody se odvíjí od výše přijatých úplatků. Jde o 700 tisíc korun. Tady je třeba zmínit, že Jakub Unucka ji spolu s někdejším ředitelem Moravskoslezského energetického centra Rostislavem Rožnovským zaplatil už před rozhodnutím soudu. Když se ale obviněným sečtou všechny peněžité tresty, zaplatí dohromady na pokutách 7,5 milionu korun.
0: U krajského soudu v Ostravě dnes byla také naše kolegyně Klára Křižáková. Kláro, děkujeme za aktuální informace. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
1: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
0: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Ostrava, pondělí, dobré odpoledne. Teď si zase trošku osvěžíme pravidla silničního provozu. Ať je za volantem více bezpečno, až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. A nedá mi to trošku osobní připomínka, mám takový dojem, že čím větší auto, čím mohutnější, dražší a luxusnější, tak jako by tam už zapomínali výrobci montovat blinkry, anebo mají ty blinkry poruchu a řidiči o tom neví. A nebo ti řidiči jsou natolik arrogantní, že při předjíždění, někdy už i při odbočování dokonce prostě blinkry nedávají. Tak nevím, pánové a dámy, pokud nás slyšíte a blinkry nepoužíváte, používejte je. A jak správně je používat, to nám řekne Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Máme 14:30, posloucháte Český rozhlas Ostrava, no a možná bychom mohli brzy v našem vysílání soutěžit. Co takhle houbařská soutěž? Tak pozorně poslouchejte, třeba už brzy zazní ten správný výherní signál a vy budete moci vyhrát vybavení pro správného houbaře. Přeci jenom začalo nám pršet a houby začínají růst jako po dešti. Tak se těšte, hezké odpoledne.

0: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Také je to tady houbařská soutěž a v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava a také první posluchač nebo posluchačka, kdo se dovolal, halo, halo.
2: Dobrý den, tady je Lucka.
1: Lucko, zdravíme vás, odkud nám voláte?
2: Ostravy.
1: Tak kde v Ostravě je takový ideální plácek, kde rostou houby, víme, nevíme?
2: Tak našli jsme něco i v Bělském lese.
1: Myslím si, že tam by mohly růst, ale určitě máte i svá oblíbená místa mimo Ostravu někde na horách. Tak Lucie, já teda vám řeknu, že můžete vyhrát jako každý soutěžící vybavení pro správného houbaře, nožík, atlasu, síťovku, pláštěnku, kdyby pršelo, rolničku do lesa proti medvědům a tak dále. Tohle všechno, když mi správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku. Jdeme na to?
2: Ano.
1: Některé houby dokáží také překvapit svojí velikostí. Znáte vůbec největší českou houbu? Tak za A je to bedla vysoká, nebo za B hřib královský, anebo za C píchavka obrovská?
2: Tak bedla vysoká.
1: Říkáte bedla vysoká. Největší česká houba. Trváte na tom?
2: Ne.
1: Ale já vás nechci vás zvyklat. Stůjte si za svým, ať to potom není na mě. Takže bedla nebo píchavka?
2: Píchavka.
1: Samozřejmě. Bedla je sice vysoká, ale píchavka je větší.
2: Ano.
1: Tak já vám blahopřeji, vyhráváte houbařský košík nebo vybavení pro správného houbaře, čili nožík, atlas, hub, síťovku, pláštěnku, rolničku do lesa a další drobnosti, které vám určitě udělají radost.
2: Děkuji.
1: Mějte se pěkně a zase někdy naslyšenou.
2: Ano.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

Vzhůru k výškám jsme se podívali s Helenou Vondráčkovou. Za 5 minut tady bude 15. hodina, s ní další aktuální zprávy. Vy máte naladěn Český rozhlas Ostrava, no a my se podíváme, co v těch zprávách uslyšíte. Tak město Příbor například plánuje další úpravy stezky na Boroveckých rybnicích. Na trasu chce přidat dalších 6 informačních tabulí, nová odpočinková místa s lavičkami a také umělecké kovové prvky se zvířaty. Podrobnosti ve zprávách v 15 hodin. Do té doby ještě kapela Depeche Mode, no a přání krásného pondělního odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Moravskoslezském kraji je nejvíc nezaměstnaných se zdravotním omezením. Silnici mezi Zlatými horami a obcí Heřmanovice uzavřely opravy. Příbor rozšíří naučnou stezku u boroveckých rybníků. Zítra bude v regionu oblačno s přehánkami a s teplotami kolem 15 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. V Moravskoslezském kraji dál přibývá nezaměstnaných lidí s různými zdravotními komplikacemi. Aktuálně je jich v evidenci úřadu práce přes 7,5 tisíce. Nejvíce ze všech krajů v Česku. Nejčastěji jsou to lidé s přiznaným prvním stupněm invalidity.
2: Přes 2000 nezaměstnaných lidí se zdravotním omezením je v Ostravě a na Karvinsku. Nejvíc v kraji, třikrát víc než třeba na Opavsku, Novojičínsku a Bruntálsku. Každý měsíc v poslední době těchto uchazečů o práci mírně přibývá. Volných míst je pro ně přitom dlouhodobě nedostatek. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Dopravním omezením od dneška musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a obcí Heřmanovice na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací na webu Zlatohorské radnice. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého mohou své projekty přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity anebo třeba výzkumná centra. Ty, které projdou schválením VZP, otestuje v praxi a pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
1: Pro příští rok počítá pojišťovna s částkou až 300 milionů korun. Příbor plánuje další úpravy stezky na boroveckých rybnících. Na trasu chce přidat dalších 6 informačních tabulí a taky odpočinková místa s lavičkami i umělecké kovové prvky se zvířaty. Město už začalo s výměnou starých tabulí, které byly ve špatném stavu.
4: Právě na informačních tabulích například spolupracují i akademici z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Připravují na ně odborné texty. Okružní trasa je dlouhá 2 kilometry a nachází se v místní části Borovec ve směru na Nový Jičín. Z Příboru Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy přehánky, teploty 9 až 5 stupňů. Zítra přes den většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech. A nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě aktuálně z dopravy na silnici 1/48 na mostu přes Ostravici ve Frýdku Místku je aktuální dopravní nehoda. Je tam omezený provoz, dejte na to velký pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nezapomeňte být opatrní na silnicích, ať se v pondělí odpoledne něco nedobrého nepřihodí. Přejeme šťastný dojezd ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Po Lence Blažejové vás zdraví také Vítek Goršanov. A spolu s námi je tady třeba a bude tady Pavel Bobek nebo Miroš Birka s Jankem Ledeckým a Valdemarem Matuškou. Ti všichni jsou vám připraveni zaspívat písničky, které nestárnou. A víte co, my vás za chvilku pozveme na výlet za hranice našeho kraje. Zamíříme do Loučky k Vizovicím na Zlínsko, kde včera poledne slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Podrobnosti nabídneme už za malou chvilku. Tak ať se vám v pondělí odpoledne pěkně poslouchá.

0: Na Zlínsko teď míříme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic se včera po více než 10 letech příprav a výstavby otevřela veřejnosti. Dominantou stavby, kterou navrhoval architekt Josef Pleskot, je i unikátní zvonkohra. Přímo v Loučce natáčela reportérka Českého rozhlasu Tereza Chrastinová.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký a silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je taková jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená, sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
3: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: příští rozhlasové lékárně se zaměříme na časnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, o čem při záchytu neurologických onemocnění vypovídají biomarkery. I na to se budeme ptát docentky Pavlíny Kušněrové, zástupkyně přednosty Ústavu laboratorní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Trošku historie teď na nás dýchne v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Psalo se jiné století, když k požárům ve Starém Bohumíně a okolí vyjížděla s osádkou hasičů stará parní koňská stříkačka. Dnes právě tuhle opečovanou krásku můžeme vidět za prosklenou výlhou zázemí Spolku přátel bohumínské historie a my vás tam v našem programu pozveme už za malou chvilku. Hned po písničce.

0: Když se přes skleněnou výlohu městského domu u Rytíře na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně nakoukne dovnitř, tak se můžete pokochat historickou parní stříkačkou, která kdysi sloužila místním hasičům. Koňka trůní v zázemí historického spolku, kam ji před lety přestěhovali dobrovolní hasiči a prezentovali tak trvale široké veřejnosti. Přijměte pozvání, natáčela tam redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: S Jiřím Spáčilem, starobohumíňákem a znalcem místní historie, stojím tady v prostorách klubovny spolku.
2: Spolek přátel bohumínské historie.
1: Jeden výrazný vlastně poklad, exponát, který vy tady máte, tak je stará parní hasičská stříkačka, Koňka. To, že to je Koňka, dokládá fotografie, kterou vy máte u té stříkačky na stěně zarámovanou. To jsme, já hádám, to jsou podle oděvu taková 60. léta, nevíme, kde je to v plné parádě zapřaženo. To byla nějaká akce připomínající historii.
2: Ano, starý Bohumín oslavoval. No a při té příležitosti ta parní stříkačka byla vystavena hasiči, jo, v plném spřežení s koňma, a je pravdou, že ta fotografie pochází z těch 60. let.
1: No, protože když se podívám, v čem jsou tady kluci, kteří jsou na kozlíku oblečení, a v čem je tady, to bude
2: hasič,
1: jaký má mundur, jakou uniformu, tak to tak odpovídá. No ale pojďme k samotnému tomu povozu, tak to je vlastně kousek, který je schopný ještě provozu, když se tak na něj dívám. Jak je to vlastně starý kus?
2: Starobohumínští hasiči se pokoušeli tuto stříkačku zprovoznit, ale jenom tím způsobem, že ji trochu oprašili, donesli trochu uhlí.
1: Které tady máme v zásobníku ještě.
2: A zatopili v kotli. No, mám dojem, že všechno fungovalo, celý ten princip té parní stříkačky, akorát s tím, že vlastně parní stříkačka by musela projít nějakou revizí, kontrolou, protože se jedná o tlakovou nádobu.
1: Tak, a víme teda, kdy rok výroby, kdy začala fungovat?
2: Tehdejší starosta Ott, Karel Ott, tuto stříkačku objednal a koupil z Rakouska, z Vídně. Jo, ta byla dovezena nějak v roce 1900, byla zapůjčena starobohumínským hasičům a sloužila až do nějakého nástupu novější technologie.
1: Ten letopočet a i ta Vídeň je vlastně zvěčněná na samotném tom kotli, na té litině, jestli to říkám správně, takže ten nápis tady je patrný, to si může návštěvník potom prostudovat. No, když se dívám, tak je vlastně v poměrně slušném stavu, i co se týká nátěru. Samozřejmě na kolech jde vidět, že co si odježděno už mají, že tam ta opotřebovanost je, ale kdyby si to člověk prostudoval, tak samozřejmě stěžejní je ten kotel. My tady vidíme, protože ji máte tady vlastně v rámci toho prostoru klubovny pěkně zaparkovanou v takovém koutku, takže nemůže být vlastně v té plné jakoby své délce, šířce ukázána, tak to je ten oj, za který se zapřahovali koně, říkám správně, ten, co trčí ke stropu.
2: Ne, není? To monstrum, nebo ten mechanismus, který je tady stažený, je vlastně mechanická stříkačka. To bylo používáno v době, kdy ta stříkačka dojela k nějakému požáru. No a čas, než se v kotlu zatopilo, než se zvedla teplota vody na to, aby byla parní stříkačka funkční, se využil pro ruční čerpání s tím, že se voda klasicky hebrovala.
1: Takže napumpovala. Tak to jsem popletla. No a kde byly ty koně teda?
2: Koně byly vpředu. Tam bohužel chybí ta část toho koňského spřežení, protože tím pádem by dosahovala někde do poloviny cesty před spolkem, před budovou spolku.
1: Mě totiž zmátlo, že ten kozlík že je jakoby to sedátko otočené i k tomu kotli, takže já jsem si myslela, že přes kotel byl nějaký ten vlastně voska, který ovládal koně, ale on byl na druhou stranu.
2: Voska byl právě na druhé straně, to sedátko je dvoustranné, tady směrem k tomu kotli seděla obsluha, to má hasiči, a vpředu seděl voska, který měl samozřejmě trumpetu hasičskou, vyvolával tou trumpetou zvuk hasičů nebo požáru.
0: Říká nadšenec do regionální historie Jiří Spáčil ze Starého Bohumína. Do klubovny Spolku přátel bohumínské historie se vrátíme zase po písničce, no a uslyšíme podrobněji také o vybavení hasičské koňky. Takže poslouchejte i nadále.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: No a po písničce se vracíme opět na Karvinsko. Má více než 100 let, k místu požáru jí táhli koně, no a hasit pak pomáhal roztopený parní kotel. To je historická parní koňská stříkačka, která je k vidění právě ve Starém Bohumíně, v zázemí Spolku přátel bohumínské historie. Zařízení podrobně spolu se svým průvodcem Jiřím Spáčilem prozkoumala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: No a teď hádejte, o co vás požádám, že bychom do toho foukli. Myslíte, že to nebude rozkřápané, že malinké...
2: Nevím, abych vám řekl pravdu.
1: Malinké zatroubení z toho dostaneme. Je to hluché, ta trumpetka.
2: Moment, tam je ještě jedna.
1: Je tam ještě jedna?
2: Není.
1: Pokus to byl. A tu jsem našla zdroj zvuku. To je škoda, že na tu trumpetku to nevydalo nic, ale... No, kdyby se do toho udělalo...
2: Já jsem to zkoušel.
1: Nešlo. No samozřejmě, koňka je vybavená. Je tady srolovaná hadice, za tím kozlíkem je tady svítilná, to byla asi plynová svítilná.
2: Nebyla to plynová, ale byla to petrolejová lampa. Mm-hmm. Jo, protože tehdy se používal v větší míře petrolej. Mm-hmm.
1: No a tady toto, to byla páka na ovládání směru nějaký takový jako...
2: Ne, směr se ovládal klasický koněm. To znamená přežení, které měl ten kočí, a to kruhové zařízení nahoře byla akorát ruční brzda.
1: Aha, takže pokud dojeli na místo, tak se to zatočilo, zabrzdilo.
2: Zatopili pod kotlem
1: a už to jelo. Předtím si ještě popumpovali, jak jste říkal, aby dali kotlu čas. A pak už to jelo.
2: Nepromarnili čas požáru.
1: Tak, povězme ještě, oni teda nasát někde museli vodu. Oni museli přijet k vodnímu zdroji. Tady jsou vlastně dvě části té hadice, savice, která z nějaké nádrže, z rybníka, tu vodu nabírala.
2: Tady v tom období roku 1900 už byl nějaký vodovodní řád, ten byl sice vedený z většiny v dřevěném potrubí, tenkrát v zemí bylo dřevěné potrubí, no a čerpalo se buď z těch hydrantů, anebo z nějakých nádrží, případně jímek vody.
1: Tak. To já se očistím, potom já jsem chtěla pochřestit.
2: No, mě to trochu mrzí, protože já jsem o tu stříkačku s kolegou bojoval několik let, aby se zachovala, protože je to exponát, který je originál, originál, má velkou historickou hodnotu, no a mám dojem, že by mohla v této chvíli sloužit jako dvojče parního stroje, který se připravuje na náměstí, a to je parní tramvaj z roku 1903.
1: Ještě jedna otázka mě napadá. Vy jste říkal, že na tom kozlíku jakoby směrem ke kotli seděla obsluha,
2: ano.
1: Ale to byly maximálně dva lidé, dva chlapy podle mě, kteří se tam vlezli, takže zbytek toho hasičstva, ten šel k místu požáru po svých. Určitě jich bylo více, kteří vlastně byli v tom týmu na zásah připravení.
2: Samozřejmě hasičů tady bylo hodně, ale v případě nějakého zásahu nebo požáru přispěchali hasiči pouze ti, kteří byli v dosahu. Mm-hmm. To znamená, že jich mohlo být 2, 5, 10, jo, a ti obyčejně buď seděli na dalším spřežení jako dopravy těch členů,

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne.

13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, no a připraveny jsou další zajímavé informace. Třeba rubrika, co v učebnicích nebylo. Už za chvilku se nám ozve kolega Martin Písařík a dnes se v této rubrice, co v učebnicích nebylo, zaměří na květinu jménem tulipán. Asi si řeknete, co ještě může být na tulipánech zajímavého, co ještě o tulipánech nevím, taky jsem si to řekl, ale těším se, že se dozvím něco nového. A možná se dozvíte i vy něco nového o tulipánech už za malou chvilku z vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: pohřebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Za malou chvilku zaspívá Marcela Holanová. No a pak už tady budou další aktuální zprávy. Bude 16 hodin. No a po 16. hodině první humoriáda tohoto týdne. Dnes s herečkou a vynikající dabérkou Libuší Švormovou. Tak se těšte na pořádnou porci zábavy a užívejte pondělního odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda od začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Nový spolek chce omezit výstavbu bytů v Ostravici. Zítra bude v našem kraji oblačno s přehánkami a teploty budou kolem 15 stupňů. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Vláda od začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Na měsíc sníží spotřební daň na naftu a zastropuje marže na částce 2 koruny a 50 haléřů za litr. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. A musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
2: Mě je samozřejmě líto, co jsem udělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Lidé v Ostravici v Beskydech založili nový spolek. Nechtějí, aby investoři v obci v blízkosti Peřejí stavěli tolik bytů. Na místě bývalého rekreačního střediska železničářů mají vzniknout 3 bytové domy s 72 byty. Podle Ivany Hamelové z iniciativy Čisté Peřeje by měl developer omezit rozsah výstavby.
3: Pokud nedojde k nějaké dohodě s developery, s investory, tak budeme usilovat o změnu územního plánu, aby se tato lokalita vrátila tam, kde byla, nebo které sloužila po celá desetiletí, to znamená, ať je tady zóna odpočinku, rekreace.
0: Podle investora ale celý jeho záměr svým pojetím respektuje charakter Beskyd a do lokality přinese nový život. Na rektora Zlínské univerzity Tomáše Bati ve Zlíně budou kandidovat 3 lidé. Post chce obhájit stávající rektor Milan Adámek. Ucházejí se o něj ale také bývalý děkan fakulty technologické Roman Čermák a bývalý děkan fakulty managementu a ekonomiky David Tuček. Kandidáti se na univerzitě ve Zlíně představí v pátek a volba pak bude v úterý 29. září.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy přehánky, teploty 9 až 5 stupňů. Přes den většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech, a nejvyšší teploty do 16 stupňů na horách od 7 do 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Policii u stadionu v Ostravě vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut a provoz je tam částečně omezený. A dejte pozor také na silnici 68 u obce Mosty u Jablunkova. Tam došlo k nehodě nákladního a osobního auta a je tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
4: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím,
0: režisér.
1: Myslím, no. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. Takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně to taky. Ne, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, Lily.
3: Cože?
4: Cože?
3: Já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole, jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím, teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. Yeah. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here. To jsem strašně ráda.
4: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se tykat?
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no. Ahoj. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasia. Nastasia.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Chamecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, za naslyšenou. Pravou. Dobré odpoledne. Halo, halo, je tam někdo? Už vás slyšíme, ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No,
1: už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně. Mm-hmm. A mějte se hezky, Petře. Tak, sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečila moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směje se señor Juárez Rodrigo Santamaria de Silva de Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobotou.

0: 1943. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Silvano del Dongo, a jeho bratr Álvarez Antonio de Silvano del Dongo, a señor Juárez, Rodríguez Santana del Dongo, Juárezo. Hoy povídá señor Juárez, Rodrigo Santamara de Silvano del Dongo. Ne, zpět, povídá señor Juárez, Rodrigo Santamara del Dongo, Juárezo, Párezo. Ne, zpět, ještě, no dobře to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Silvano del Dongo povídá, že si tu Juárezovi, Párezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám, dělete? Dum-dum. A zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse, a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co,
2: to
1: jaký mají vztah s počítači?
2: Mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, já se zeptám počítače.
2: Já už jsem tohle to nějak výborně nestihla, no.
1: Ale
2: tak
1: to
2: už
1: se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Radbrad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili. Hlasování taktéž. A můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: Řekni nám, co
9: máš
8: tam počítače,
9: co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernáli, INDS?
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku,
9: a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
9: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když

0: Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba třikrát za sebou restartuju.
1: To dělám taky.
0: No, furt ho restartuju.
2: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
0: Asi, já myslím, že ho to bolí.
2: Jo. No,
0: jinak bych to nedělal.
1: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je, ne, jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
5: No, já, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
4: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju no, ve svém vidíte, filmu.
5: Ještě no. Bych měla možná dva honorá. No,
4: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
6: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
1: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
0: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky, anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuju. Vám vše dobré.
1: To jsem ráda.
2: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. posluchačům přeji hezký večer, či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Rychnovska, nashledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
1: Dobrý den.
3: A vybral bych za B.
0: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
3: Ano.
0: Hezký den.
3: Díky.
0: Naslyšenou.
3: Taky.
0: Dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Libušku Formovou.
1: Dobrý den.
4: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
0: Ano.
4: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
0: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
5: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
6: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
5: A to je jak, pane prezidente?
6: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
7: Pane prezidente, ještě ano. pro vás, ano. posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
6: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé, protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
5: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
6: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
5: Ano, samozřejmě, pane
7: reagujte, pane prezidente.
6: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
5: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
7: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
6: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
5: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
6: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
7: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
0: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
1: Já děkuju, těším se na příště.
0: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda od října obnoví regulaci cen paliv. Ostravský soud odročil proces s uprchlým Petrem Wolfem. Nový termín stanovil na říjen. Jablunkovská brázda bude bezpečnější pro zvířata. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, Lenka Blažijová. Vítejte. Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě neřešil. Řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že o odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky pak Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Nad frekventovanou silnicí 1/68 na Slovensko vzniká nový ekodukt. Přechod rušné silnice v Jablunkovské brázdě tak bude pro zvířata bezpečnější. Hotové už jsou základy ekoduktu, zhruba za měsíc začnou stavbaři budovat středový pilíř. Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny jde o důležitý migrační koridor.
3: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází, je medvěd hnědý. Nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné, protože se nám asi třikrát už objevil i v Beskydech a je to jedno z mála míst, kudy právě může projít v rámci celé Jablunkovské brázdy.
0: Jedno z hlavních poutních míst na Moravě Velehrad přebuduje tamní turistické centrum. V přízemí nově vzniknou 2 ordinace pro praktického a zubního lékaře. Ti dosud působí v soukromém objektu, který je hůře přístupný zejména pro starší lidi. Vybudování ordinací bude stát 9,5 milionu korun. Hotové by měly být do konce října.
4: Za dalších 2,5 milionu korun se změní také funkční využití prvního patra. Místo výstavy Velehradského perníku tam vzniknou prostory pro novou knihovnu s komunitním centrem. Konat by se tam měly například přednášky nebo programy pro děti. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Si bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy přehánky, teploty 9 až 5 stupňů Celsia, přes den většinou oblačno, místy přehánky hlavně v Beskydech a nejvyšší teploty zítra do 16 stupňů, na horách od 7 do 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/68 u Třanovic ve směru od Frýdku na Třinec havarovalo osobní auto do svodidel. Jeďte opatrně, policie už na místě nehodu vyšetřuje a je tam částečně omezený provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ale co se stalo dnes v Moravskoslezském kraji? Dnes, kdy máme pondělí 21. září, nabízíme zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího v pravidelném pořadu Den v kraji. Zdraví vás Vítek Goršanov, přeji vám dobré a pozdní pondělní odpoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. No a jakýmže tématům se dnes budeme v pořadu Den v kraji věnovat? Některým lidem v Ostravici na Frýdecko-Místecku vadí plánovaná výstavba bytových domů poblíž tamních peřejí. Založili proto spolek, který chce stavbu dobu alespoň omezit. A některé ostravské kulturní organizace letos nedostaly dotaci od Moravskoslezského kraje. Vadí jim, že hejtmanství nevysvětlilo proč. Budou samozřejmě připraveny i další podrobné reportáže o důležitých událostech. 10 minut před 18. zavoláme meteorologům v pravidelném meteorologickém okénku. Zeptáme se, jaké je a jaké bude počasí v novém pracovním týdnu. No a do toho i spousta příjemné muziky. Tohle všechno nabízí pořad Den v kraji. Přeji dobrý poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz účasti na veřejných zakázkách a pokutu 2,5 milionu korun. Okolnosti korupční kauzy, ve které figurovalo 7 lidí a 2 firmy, více probereme v následujících minutách. Lidé v Ostravici založili nový spolek. Nechtějí, aby investoři v obci v blízkosti Peřejí stavěli tolik bytů. Na místě bývalého rekreačního střediska železničářů mají vzniknout 3 bytové domy. Podle Ivany Hamelové z iniciativy Čisté Peřeje by měl developer omezit rozsah výstavby. Ten ale tvrdí, že záměr respektuje charakter Beskyd. I toto téma více rozebereme v detailech. Město Ostrava ve spolupráci s Povodím Odry připravuje sérii opatření proti možným povodním. V Koblově, v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod se chystá posílení protipovodňových hrází a v plánu jsou také zábrany proti vodě u 11 podchodů a podjezdů v několika městských obvodech. Uvedl to dnes ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak. Od dneška je uzavřený hraniční most mezi Starým Bohumínem a Polskými Chalupkami. Začíná jeho kompletní rekonstrukce, která omezí dopravu přes hranice až do konce srpna příštího roku. Stavební firmy na obou stranách hranice sladily práce tak, aby opravy probíhaly současně. Nové parkoviště u nemocnice v Krnově je hotové. Město tam postavilo 70 parkovacích míst. Jde o takzvané zelené parkoviště, kdy povrch tvoří vsakovací rošty, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu. Řidiči tam budou moci zaparkovat od poloviny října.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informovali, Krajský soud v Ostravě dnes potrestal ex-náměstka hejtmana Jakuba Unucku, zvoleného za ODS, za manipulaci se zakázkami. Z 10 obžalovaných dostal vůbec nejpřísnější trest. Soud dnes potvrdil dohodu o vině a trestu. Z čeho konkrétně se Jakub Unucka zpovídal? Na to jsem se už dříve dnes v odpoledním vysílání ptal naší kolegyně reportérky Kláry Křižákové, která byla dnes v soudní síni.
1: Na začátek připomenu, že jde o případy z let 2020 až 2023, kdy byl Jakub Unucka náměstkem hejtmana. Firma, kterou měl zvýhodňovat, je společnost Marvio. Ta mu nejprve dělala předvolební kampaň, potom začala dostávat i drobnější veřejné marketingové zakázky od krajských organizací. Celkově mělo jít o 8 smluv. A tady se právě vyšetřování prokázalo, že tyto zakázky byly společnosti ve výběrovém řízení upraveny na míru a politik za ně dostal úplatky. Firma tak například vytvořila i webové stránky Moravskoslezského energetického centra, později dostala i zakázky na čištění komunikací správy silnic Moravskoslezského kraje. Podle obchodního rejstříku ale firma v tomto oboru vůbec podnikat neměla. Obdobné zakázky pak měla od krajské správy silnic dostávat i firma N&N Facunová, stejně tak zvýhodněné a rovněž za úplatky.
0: Jaké tedy padly tresty a kolik dalších lidí bylo obviněných?
1: Dnes před soudem spolu s Jakubem Unuckou stanulo dalších 7 lidí a zástupci dvou právnických osob. Všichni už dopředu přijali dohodu o vině a trestu od evropského veřejného žalobce Víta Koukala, který jim za to nabídnu mírnější tresty. Konkrétně ex-náměstek hejtmana Jakub Unucka tak odešel s 3letým podmíněným trestem s 5letou zkušební dobou. Má zakázané přijímat dotace a účastnit se na veřejných zakázkách. Součástí trestu je i pokuta ve výši 2,5 milionu korun. Trest Jakuba Unucky je nejpřísnější, protože byl tehdy ještě veřejným činitelem a měl z toho prokazatelný finanční prospěch.
0: A jak tedy vysoká byla způsobená škoda?
1: Výše té způsobené škody se odvíjí od výše přijatých úplatků. Jde o 700 tisíc korun. Tady je třeba zmínit, že Jakub Unucka i spolu s někdejším ředitelem Moravskoslezského energetického centra Rostislavem Rožnovským zaplatil už před rozhodnutím soudu. Když se ale obviněným sečtou všechny peněžité tresty, zaplatí dohromady na pokutách 7,5 milionu korun.
0: Jednání u Krajského soudu v Ostravě dnes sledovala naše reportérka Klára Křižáková.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Kristián Korner z Koblova. Bavit se budeme o zahradě v konci září. Poradíme se zavlažováním, hnojením a přípravou na další sezonu a nabídneme inspiraci, co se dá ještě vysévat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pořad Den v kraji a my se ohlížíme za důležitými událostmi, které přinesl dnešní den a míříme do Beskyd, kdysi rekreační středisko železničářů, dnes prázdný brownfield a v budoucnu zřejmě 3 domy se 7 desítkami bytů. Už jsme vás dnes informovali o tom, že i taková má být budoucnost areálu nedaleko Peřejí v Ostravici. Některým lidem se to ale nelíbí. Založili proto spolek a chtějí proti výstavbě bojovat.
1: Celkem má ta výška dosahovat 14,65, což je v podstatě 3/4 výšky zde stojících jasanů.
2: No, takže to jsme někde ještě nad tím sloupem.
1: Určitě jsme nad tím sloupem, to v každém případě.
2: Tomáš Hamele ze spolku Čisté Peřeje mi ukazuje, jak vysoké mají být domy v porovnání se zdejšími vzrostlými stromy. Petra Kubaláková má dům hned vedle plánované výstavby. Bojí se hlavně nárůstu dopravy.
3: Když vidíte, že tady ty cesty jsou všechny fakt hodně úzké, jo, jak jste přijížděl, tak tam se prostě nějaké auto s turistama, s kočárkama se tam fakt hrozně blbě vyhýbá.
2: Místní se bojí i znečištění podzemních vod z plánované čističky. Domy mají stát hned vedle přírodní památky koryta řeky Ostravice v lokalitě Natura 2000. Spolek se chce účastnit stavebního řízení a dosáhnout alespoň zredukování původního záměru.
4: Původní rekreační středisko Peřeje mělo zastavěnou plochu přibližně 1100 metrů. Bytové domy mají být čtyřikrát větší, mají mít čtyřikrát větší zastavěnost, to znamená přes 4000 metrů.
2: Dodává za spolek Ivana Hamelová. Jak Českému rozhlasu písemně odpověděl zástupce investora Jaroslav Jemelka, navržená dopravní řešení odpovídají odborným posudkům. Firma počítá i s vybudováním další příjezdové komunikace.
5: Obavy místních obyvatel týkající se možného ovlivnění podzemních vod bereme vážně. Právě proto byla tato problematika odborně posuzována a projednávána nejen s příslušnými správními orgány na místní úrovni, ale také na úrovni krajské. Dosavadní odborná posouzení a stanoviska nepotvrdila, že by navržené řešení mohlo představovat riziko pro podzemní vody.
2: Podle investora celý záměr svým pojetím respektuje charakter Beskyd a do lokality přinese nový život.
5: Obavy části místních obyvatel respektujeme a jsme připraveni o nich nadále věcně diskutovat.
2: Stavbu chce investor zahájit co nejdříve po získání stavebního povolení. Řízení je momentálně pozastaveno. Samotná stavba má pak trvat necelé 2 roky. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dostali krajskou kulturní cenu Jantar, ale dotaci jim moravskoslezské hejtmanství z roku na rok snížilo na nulu. Renomovaný festival Ostravské dny si letos musel poradit s výpadkem 1 500 000 korun. Klub Fiducia postrádá 300 000 korun z dotace a peníze vybírá od lidí ve veřejné sbírce. A stejná částka vypadla i z rozpočtu centra PANT. Podle kraje, jak už dnes zaznělo v našem vysílání, je peněz málo a žadatelů mnoho.
1: Návštěvníky antikvariátu a klubu Fiducia takhle vítá zvonek, aby Fiducia nemusela omezovat plánované akce, žádá teď lidi o finanční podporu.
2: Ta sbírka Zachovejme Fiducii se vyvíjí pěkně, my jsme strašně vděční.
1: Říká ředitelka Ilona Rozehnalová. Lidé už na transparentní účet poslali přes 300 000 korun. To jsou 3/4 výpadku dotací od Ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje.
2: Dostali jsme ještě cenu Jantar za přínos pro kraj jako v kultuře. A tam v komisi někdo vyhodnotil, že ten náš přínos je nízký. A byla bych ráda, abychom si to mohli vyříkat, abychom věděli, co děláme špatně.
1: Krajskou cenu Jantar za celoživotní přínos dostal loni i zakladatel festivalu Ostravské dny Petr Kotík. I tato akce letos nedostala dotaci od kraje 1 500 000. Podle Petra Kotíka zvládli akci uskutečnit jen díky soukromým dárcům.
3: Jeden z velkých darů přišel 3 hodiny před začátkem festivalu, i když jsme ještě pořád jako v mínusu, ale ten mínus je řešitelný.
1: Pořadatelé Ostravských dnů, stejně jako lidé z Fiducie, se ale nedozvěděli, proč dotaci nedostali. Českému rozhlasu odpověděl radní pro kulturu Petr Hrvánek z SPD, který kandiduje v říjnových volbách jen písemně.
4: S ohledem na omezenou finanční alokaci není možné podpořit všechny kvalitní projekty. Výsledek hodnocení v předchozích letech nemá vliv na poskytnutí podpory v dalších ročnících.
1: Hejtmanství přitom letos objem peněz na kulturu navýšilo o víc než 10 milionů korun. Vysvětlení, proč dotaci letos nedostal, chybí i Petru Pánkovi z Centra PANT.
5: Jak mám mít důvěru, že s těmi zdroji je nakládáno transparentně, že prostě jsme nebyli znevýhodnění jenom z nějakého, já nevím, třeba osobního nebo politického důvodu.
1: Moravskoslezský kraj v písemné odpovědi odmítá, že by změnil kulturní politiku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: po uši.
1: A v pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava míříme na československou hranici do mostu u Jablunkova. Právě tam vzniká speciální most pro divoká zvířata. Ekodukt povede nad hlavním tahem na Žilinu. Zvířata tak se bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici na své migrační trase.
2: Tak jsme na hranicích České republiky a Slovenska a zrovna stojíme u místa, kde dlouhodobě

0: Ale je to velmi pravděpodobné, protože se nám asi třikrát už objevil i v Beskydech a je to jedno z mála míst, kudy právě může projít v rámci celé Blunkovské brázdy.
1: Ekodukt je důležitý taky pro pohyb menších zvířat. V plánu je už dlouho. Na silnici se zvýšil provoz mimo jiné po otevření automobilek v Nošovicích a Žilině. Základy ekoduktu jsou už hotové, teď roste do výšky, říká stavař Jan Subka.
2: Chtěli bychom do konce měsíce připravit převedení provozu tak, abychom mohli začít budovat pilíř uprostřed.
1: Ekodukt bude 40 metrů dlouhý, dodává Miroslav Mazal z ředitelství silnic a dálnic.
3: Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85. Co se týče výšky mostu nad vozovkou, tak ta nám dosáhne 5 metrů.
1: Na mostu pro zvířata poroste tráva a keře. Hluk a světlo z cesty odsloní speciální stěny. Hotový bude v příštím roce. Z mostu u Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
1: Hned první uliční průhled jí zahradí kolos Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
0: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.

0: Pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru, ale ještě nás čeká rozhovor s meteorologem. V tuto chvíli je na telefonu meteoroložka Eva Richtariková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání a přeji dobrý podvečer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak máme aktuálně v našem kraji?
1: Tak stále je oblačnost proměnlivá, chvíli svítí sluníčko a chvíli se vyskytují přehánky. Ojediněle se během dne vyskytly i bouřky, zejména v oblasti Beskyd nebo na Havířovsku, a teploty dnes byly jen mezi 12 až 15 stupni Celsia, a to je v podstatě i v tuto chvíli.
0: Ano, to ochlazení jsme zaznamenali oproti včerejšku úplně všichni. Jak to bude dál? Co můžeme čekat v noci na zítřek a jak bude zítra?
1: V noci bude stále převážně oblačno, zejména z kraje večera a v první polovině noci ještě na většině území očekáváme přehánky, když by jich mělo postupně ubývat. A také během té druhé poloviny noci už se budou vyskytovat spíše v oblasti Beskyd, ale oblačnosti moc ubývat nebude. Teploty očekáváme mezi 9 až 5 stupni Celsia, vítr povane stále většinou mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a během noci místy zeslábne. Během zítřejšího dne ten průběh počasí bude velmi podobný tomu dnešku, i když přeháněk by mělo být co do množství o něco méně, tak stále je očekáváme místy a většinou oblačno. V Beskydech budou srážky četnější. No a teploty během zítřka opět jen mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni a vítr stále mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Místy může přechodně zesílit i na čerství a až večer bude vítr slábnout.
0: Takové tedy bude úterý 22. září a noc na úterý. Co nabídnou další dny, jak bude ve středu a jak ve čtvrtek?
1: Očekáváme chladné počasí, ve středu bude přeháněk méně, nejčastěji opět budou v Beskydech, a to zejména v ranních hodinách. Během dne může být převážně oblačno a přeháňky už jen výjimečně, opět zejména na horách, ale teploty po ránu očekáváme poměrně nízké po oba dva dny, ve středu mezi 9 až 5, ale při malé oblačnosti už budou klesat i na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia. Velmi podobné to bude pak i ve čtvrtek. No a ty denní maxima po oba dva dny očekáváme mezi 13 až 17 stupni. Ve čtvrtek pak bude deštivější, no a výraznější oteplení očekáváme až směrem k víkendu.
0: Už aby to bylo, říká meteoroložka Eva Richtariková. Moc vám děkujeme za aktuální informace o počasí a přejeme krásný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: A kterým tématům se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mimo jiné věnovat zítra? Čtyři zvýšené hráze a speciální zábrany do podjezdů mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Městu a povodí Odry to ukázala simulace povodně, jako byla ta před 2 lety. Stavby začnou ještě letos. V Bolaticích na Hlučínsku likvidují bagry a buldozery schátralý ale areál, který v minulosti patřil zemědělcům. Nevyužité hospodářské budovy jdou k zemi a nahradí je nová výstavba, třeba hasičské zbrojnice. Jak vám o tom zítra povíme více. No a vypravíme se i k Těrlické přehradě, kde začal jezdit přívoz. Nová loď už pár týdnů na přehradě kotvila, ale až teď radnice získala všechna potřebná povolení a přívoz může vozit první z cestujících. A Kunínský zámek naopak chystá tradiční akci Růže pro paní hraběnku. Návštěvníky čeká už za pár dnů bohatý program, historická květinová aranžma i noční zámecké prohlídky. Podrobnosti už zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Vláda ho proti původnímu návrhu snížila o 3 miliardy. Dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě hledá lidi, kteří chtějí pomoct osamělým seniorům anebo dětem. Kopřivnice hledá firmu na obnovu Bezručovy vyhlídky. Zítra bude oblačno s přeháňkami a s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, hezký podvečer. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Darujte hodinu týdně a změňte něčí den. S touto výzvou se na lidi obrací dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě. Hledají nové dobrovolníky, kteří by věnovali hodinu svého volného času osamělým seniorům anebo nemocným a znevýhodněným dětem. Jak může takových 60 minut dobrovolnictví vypadat, vysvětluje mluvčí centra Katarína Kionková.
2: K dobrovolnictví nemusí mít člověk žádné speciální znalosti ani dovednosti. Dobrovolník navštíví například osamělého seniora, se kterým si popovídá, zahraje si nějakou hru nebo vyrazí společně na procházku.
0: Pacientské organizace budou moct od tohoto pátku žádat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o příspěvek na své projekty. Jsou to třeba osvětové a vzdělávací akce nebo rehabilitační pobyty pro chronicky nemocné. Jedna organizace může získat až 140 tisíc korun. Do konce roku chce mezi pacientské organizace pojišťovna rozdělit celkem 10 milionů korun. Příspěvek dnes schválila správní rada VZP, říká ředitel pojišťovny Ivan Duškov.
3: Je pravda, že pacientské organizace navrhovaly fixní příspěvek na úhradu provozních nákladů svých. My jsme toho názoru, že by bylo žádoucí od těch pacientských organizací vyžadovat nějakou akci.
0: Kopřivnice chystá kompletní opravu Bezručovy vyhlídky. Ta je uzavřená už přes 2 roky kvůli havarijnímu stavu. Město proto musí nechat kompletně vyměnit ocelovou konstrukci. Momentálně hledá zhotovitelskou firmu. Samotné práce pak mají začít v listopadu. Přijdou na více než 2,5 milionu korun. Radnice proto požádala kraj o dotaci. Pokrýt by mohla až 80% nákladů, vysvětlila za Kopřivnici Karolína Talajková.
4: O dotační podporu chtěla Kopřivnice požádat už v březnu. Podání žádosti v jarním termínu ovšem znemožnil složitý povolovací proces v chráněném území. Klíčové rozhodnutí krajského úřadu město získalo až v květnu a žádost proto podá v další výzvě s uzávěrkou 30. září.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy přehánky, teploty 9 až 5 stupňů. Zítra přes den většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech, a nejvyšší teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 2. třídy číslo 471 v Bohumíně v části u Odry platí úplná uzavírka mostu. Omezení bude dlouhodobé až do července příštího roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava se pomalu, ale jistě mění v podvečerní. Máme 4 minuty po 18. hodině. Hezký poslech vám od mikrofonu ze studia přeje Vítek Goršanov. Já vám nabízím jako vždy v tuto dobu ostravskou rozhlasovou rodinku, tedy půl hodinku vašich písničkových přání. Dnes dorazilo docela hodně písemných přání, takže hezky pěkně do 6:30 odbavíme. Na telefonáty si budete muset počkat z zítřejší hudební pošty nebo do té podvečerní ostravské rozhlasové rodinky. Tak přeji dobrý poslech a tu první písničku věnuju všem Matoušům k dnešním jmeninám a vám všem, kteří dnes slavíte narozeniny. Všechno nejlepší.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: S datem 21. září právě začíná, no a dnešní úplně první písničkové přání poletí do Štramberka Dražného paní Mileně Sopuchové. Té by chtěli udělat radost a hezkou chvilku její dcery Lenka a Jana, které maminku moc zdraví a přejí krásný pondělní večer s pěknou písničkou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Dobrý den, píše nám v dalším e-mailu do ostravské rozhlasové rodinky paní Jana Petrušková. Moc prosím o zahrání skladby pro mého tatínka Jana André z Bílovce k jeho 80. narozeninám, které oslavil 18. září. Tatínek je věrný posluchač vašeho pořadu, vaše písně mu zpříjemňují jeho aktivní život a práci kolem domečku. Má zahrádku, stará se o slepice a pejska a stále se těší aktivnímu zdraví. Do dalších let mu přejeme hlavně pevné zdraví a příjemné chvíle s manželkou Marií, se kterou tráví veškerý volný čas na zahrádce, v domečku i s přáteli. Dědečku, na tvé zdraví a užívej života. To ti přejí vnoučata Klárka, Ondra, Terka a Emma, dcera Jana s manželem a manželka Marie. A přidává se také gratulant, a to Joška Černý. Takže pane Jane, písnička je pro vás.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je další e-mailové přání. Dobrý den, právě dnešek, 21. září, je naším dnem svatebním. Připomínáme si ho teprve 35 let. Prosím, zahrajte písničku Miluju tě, protože je to naše srdeční záležitost. Co si k tomuto výročí přejeme? Víme s mojí Evičkou moc dobře. Současně v tento den slaví můj den svatební mý rodiče Pavel a Bohuška Juřenovi z Příbora. Brali se svým rodičům v roce 1960. Všem nám přeju pevné zdraví a radost ze života, to vše přeje důchodce na vlastní náklady, syn Pavlík z Prchalova. Tak, podepsán je tedy Pavel Juřena z Prchalova, tak všem vám krásné výročí a věřím, že vám písnička od skupiny Jelen udělá radost.

0: Nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: A před námi je poslední dnešní písničkové přání, které přichází z kroužku krojovaných horníků Barbora. Píše nám pan předseda kroužku, pan Jan Kavka, a ten by si velmi přál zahrát pěknou písničku dnešní oslavenkyni, a tou je paní Renata Molnárová, která slaví krásných 56 let. Už od samého zrodu světa všem stejně přibývají léta. Čas ten se nedá zastavit, je třeba co nejlépe si žít. Narozeniny, věř mi, tiše vešly dveřmi. Život chutná i lidem bílých vlasů, i když časem pár jich vypadá. Pro radost budeme žít do konce našich časů, vždyť ještě mnohé život chystá nám. Proto číši vína pozvedáme, na úspěchy, lásku, štěstí, klid. Na zdraví budeme vždycky pít. Vše nejlepší k narozeninám a splnění všech tajných přání vám, paní Renato, přejí kamarádi z kroužku krojovaných horníků Barbora.

0: Skončila pondělní ostravská rozhlasová rodinka, no ale vysílání Českého rozhlasu Ostrava nekončí, naopak jsou tady další pondělní podvečerní pořady. Tím prvním je právě teď pořad Muzikanti hrajte. Dnes vám v něm nabídneme lidové písně v podání Heleny Vedralové a její kapely Muzika. Vydáme se za lidovou písní na horské Lašsko a těšínské Slezsko. Předávám slovo kolegovi Zdeňku Toflovi a přeji vám dobrý poslech.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
3: Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme do Beskyd za lidovou písní do horské oblasti Lašska. Vybíráme ukázky z CDčka Zvoňa na Beskydě od cymbalové muziky Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí, které natočil mistr zvuku Lubomír Vírek s mou hudební réžií v našem studiu S1 v letech 2007 až 2008. Hlasy Jany Němcové, Jany Vrchlapské, primáše Aleše Jílka a sboru muziky se plně rozsvítí v sérii starodávných s titulním nápěvem Galanečko moja. A v sérii k mužskému tanci Skok zajisté poznáme jednotlivé písně. Lepší se s volkem zebrať a co si podělal Janošku v Metilovské věži, Jaletěla rybička. Zaspívá opět sbor muzikantů Kotkovy muziky z Frýdlantu nad Ostravicí, hrající s primášem architektem Alešem Jílkem.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte se posuneme po vlnách Českého rozhlasu Ostrava na Těšínské Slezsko. Pokud se vydáte na projížďku s vlněnou horskou krajinou okolo příhraniční obce Mosty u Jablunkova, tak si mimo jiné uvědomíte, že tady jsou doslova doma mostoští gorle. Jeden z jejich nejvýraznějších představitelů, muzikant a emeritní starosta Mostu u Jablunkova Andřej Nedoba, natočil před léty s kapelou Polinica profilové CDčko. Z něhož uslyšíme dvě ukázky. V titulu Dobrý večer, moji chlopečku, zpívají původní členové souboru Gorle Michaela Kluzová, Aneška a Uršula Nedobovi, Vanda a Alois Martinkovi a jejich dcera, dnes už Dorota Harvan. Následuje píseň Měl bych jo tu chodžič. V podání již uvedených interpretů hraje gorolská muzika Polinica s uměleckým vedoucím a primášem Andřejem Nedobou.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se odkloníme od tradičního folklorismu a dáme prostor milostným písním v podání houslistky a zpěvačky Heleny Vědralové z Vysokého Mýta a kapely Muziga. Jejich zpracování moravských písní je originální a posouvá muzikantský projev mimo žánrové škatulky. Vybíráme dvě ukázky z CDčka Ze žaly zvázaly, které vyšlo u vydavatelství Indiscope roku 2019. Ve hravém titulu Pomluvy se k Heleně Vědralové a kapele Muziga přidá se solovou trubkou Karel Mužátko. A lirickou píseň V širém poli hruška zaspívá též houslistka Helena Vědralová za doprovodu Muzigy, kde se přidá s bicími a perkusemi Helenina dcera Markéta, která v současnosti vystupuje také s ženskou sestavou Vesna jako bubenice. Zpívá a na smyčcové nástroje hraje Helena Vědralová se svou Muzigou, původem z Vysokého Mýta. Klidný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: chce zhrdnout třeba zítra, komu je pro všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horký že slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně, a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ti štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super, dávalo nám to takovou energiu a zavolali nás do druhého mesta a my jsme, ježiš, ideme hrát do Nových zámkov, tak jsme se těšili. Potom jsme hrali zase inde a tak my si to pomaličky vydrali, že vlastně každé to miesto, boli tam ti ľudia, oslovili jsme ich a keď jsme tam prišli na druhý krát, tak tomu bylo zase trošku viacej ľudí a tak se to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: začínám tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demá nejaké a takéto veci. A tam až to bola nahradná a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Viršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparády a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem, povieš, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosť krátka páčilo. A tým pádom sme sa tak dostali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, ktorý vznikl úplnou náhodou ako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden povedal Horkýže a druhý povedal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční sú také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezivko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá, kedy my jsme nosili jako koncertné také mundury nebo koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šakové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejaké akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že nebyl aj covid, že se nemohlo chodit, nikde jsme to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček. Je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj aká všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do Poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful War 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom, tam v té nemocnici tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích, v Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo a já, je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním? Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano.
2: Ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady mám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalej, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky, Jituš, Jit, naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uvedl. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty současný, mluví za svoji generaci a její rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představila, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicismy, hele, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, to jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm-hmm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a dvě firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinova skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíc tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozornějíc, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káč?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná vidět, barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to už je, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé.
5: A když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré? A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. Co se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je toho hodně tady, toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovaný Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mě by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: V lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines, vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejnej, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před
2: tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: nežou.
2: No, nežou.
3: Tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla.
3: Byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když proti tebe, vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka. Aha.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku Ninušku. Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Říkala schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
3: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek sbohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivně jiné než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, Vicomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilií Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.

0: Co je to? No, co to je?
1: Přece slyšíš, odpovídá mi.
0: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
0: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
0: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
0: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
0: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
0: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
0: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem. Počkej, až tě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
0: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
0: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jaku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
0: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní. Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
0: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
2: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
3: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
2: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
3: Komu tak asi? Kuchá rybu.
2: Co?
3: Rybu k obědu v kuchyni.
2: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
3: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
2: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
3: Tobě se taky zavděčit.
2: Co?
3: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
2: Co říkáš?
3: Že se ti třesou ruce.
2: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
3: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
4: A třesou se ti.
2: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu, no to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
3: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
2: Cože se dělo v noci?
3: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
2: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
3: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
2: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky vzájemný.

0: vzápětí přiklušetřích. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
1: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
0: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
1: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
0: Ovšemže i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
1: Říkáš, na raní?
0: Na raní. Ona, aby z přímši usnula.
1: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
0: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
1: Ono jí neubude. Bral jsi si, já to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
2: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
3: Co?
2: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
0: Jaká voda zase?
2: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
0: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
4: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
0: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám při tom chutnat?
4: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
0: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
1: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
0: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto navěky. A k čemu ještě pláč?
1: Neříkej navěky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Navěky je na člověka moc.
4: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
0: Nemusíš.
4: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
0: Nesmysl. Čeho?
1: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
0: Ještě ty, babo, stráž.
4: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
0: Dům bude na zámek. Tak co?
4: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
0: Pověz přes okno šátek.
4: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
0: No, nejhorším, když se ti těžko dýchá.
4: Takový neklid, víš?
0: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
4: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
0: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
7: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí. Jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
3: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě, na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje. A taky jsem žárila kolikrát, jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte, jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano, ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit ano, věku, ano. Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměla.
1: Může se podívat,
0: že? Z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no, proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No, dělají scény.
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem a teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián, jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila,
1: ne,
0: že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky a ten chlap by se zbláznil, jo. A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek, jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, na dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Ne? Můžete. Začněte.
1: Ještě moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Já, babičko, paní Liduško Uchytilová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, nabuďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu o ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. S dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno. Hotovo.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když ano. Říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné
1: ano,
0: slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem
1: ano.
0: A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil tyma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odmyslela to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se vám daří.
1: Já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petra Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško. Já vás zdravím v rozhlasu a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme. Co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to dost chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, já mám vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka jela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluví, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergo, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byla dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mi mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě 84 roku, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezíra, teď už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žádné, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma richtujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali nic takového, jo, no, takže...
0: Teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdo nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že bych se nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď doletěš, jo, takže To si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Aha, no tak už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, rada, no. No víte co, musel by, každé z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že, no, tak, a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo.
0: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju, děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam, myslím, 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom jsme byli soukromí u nevěsty. A tam teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, je všechno normálně a takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu toto je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužela, takže on neměl žárlit na co. A nikde jsem nechodila, jako, a když jsme něco slavili, tak někde ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je o 7, takže jemu 82, ne? Že mám postup špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morouca. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, Byl ten děda na babičku taky.

0: tak jak je na mě.
1: Aha.
0: A oni říkali, no to my nevíme, protože byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polivko, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, od čeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla ho plný zuby.
1: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mě se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
0: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
1: Vážně?
0: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo, a to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo, on uznával jenom to malo svoju a moje děcka vybýval káral a nic, děcka měli sami jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval výmpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten třípokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom třípokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda bějí, se mě nedíví, že jsem s ním nebyla.
1: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak uvidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
0: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa? Haló, haló? Ano, jste
1: ano.
0: Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní pos, co mluvila předtím, tak ta to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Se? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se byli tak od pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No ale teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, jo? Se takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl
1: jako...
0: jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě.
0: Nebo...
1: No? No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy podle toho, jakou měla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. My jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumí. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý důchod, no ale to mi nevadí skoro, celý důchod. Ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně je to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělilo svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, no, určitě dokončujete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojem poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako přátelství. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo se s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako o dcerku, že to hrozilo větší nebezpečí v životě jak jemu. No já jsem na něj nežádala, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. No a potom tak jsem to já viděla, jo. A já když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřelí. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, proboha, nehyju, lidi z dětších má úplně nové knohoty. Jsem dodala o pomoc, no ale nepomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovedem představit. A možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že? Tak tím to způsobem. My jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi, to ne to. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodoval. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavě a taky nebiju a my budeme hodní.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žádlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocáť, pocáť, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že asi je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kéžby. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi, bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ze středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba v těm, když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiné myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starý, my to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dalo říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Teď to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na tom, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manžele a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak nedávat příležitost. A některý zná případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo co, takže za to přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když jdeš tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem, ano? Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žádlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazuju se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni se za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo. Ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehřeb, jako je rapa, no. Ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, no. Mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli, takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no, nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žádlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žádlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žádlivá?

0: A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákovej typ. A já půjde barák a barák a barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No. Takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi lítal barák, barák, barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď co se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková... A když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: Jsme teda zabrousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. Číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se a krásnou noc.

0: překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit. Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žádlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo bych řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže mě nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo a žárlení jako takové je opravdu smutná a věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě, nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, a ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ty lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl trochu takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. Jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici, A když se jí stali, snažili nějací kolem doci zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž my jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde. To
0: dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasně. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech. Že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rockleye Stenfasta, obývajícího Snargatestonskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl. A ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít výdelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery.

O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo pět otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala.

0: Ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
1: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztratí.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.